zu sehr.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebišské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Šrámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: Tak nebude důvod snad utíkat.
1: Ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala, potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si
1: no,
0: domyslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich árií jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět Vic provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostrají vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, já jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ale... A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko, anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme.
8: Nadsáno.
3: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké Ale, jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujem, třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netoli.
3: Zdraví, ne?
10: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Naschle,
10: děkuju.
3: Mějte se, pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
12: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kuře! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Hmm? Tak hlasujte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla
6: cizí.
3: Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
6: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra asi tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to
1: no,
2: mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Ne, je to hezký a ten text se mi
1: povede. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A
2: děkuju.
3: Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím,
1: že? Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla televizi u Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.

0: Negeva, forse non seguiva una vásek.
1: Já se vám nedivím. Já...
2: A po letech na to nemůže jezet zapomenout.
1: To bylo teda něco.
2: Dobře, mějte se.
1: Dobře.
0: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
1: Klidio prdio. Příště.
2: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
2: Zdravíme.
3: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: Je to pracné, ale...
1: Helete se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
2: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
3: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
1: Anekdoty si přeje.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
4: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
5: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A mamka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no, to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká,
2: svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxena vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovi trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvo slepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo políznul, čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost, hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ano, ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: Přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít podruhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní pátek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to proto, je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam ona mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel,
2: myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila, a když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme
3: ale
2: dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou
3: drama.
2: Chuť, krásný podzim.
3: Děkuji.
2: Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé v okolí Odoleny vody by neměli pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Policisté zasahovali ve VZP a několika farmaceutických společnostech. Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo, k večeru se vyjasní a teploty vystoupí k 18 stupňům. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije víc než 20 tisíc lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
2: Otevře se všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat.
0: Dělníci začali budovat areál kolečkových sportů na Ladronce v Praze 6. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za více než 100 milionů korun má trvat rok. Pokračuje mluvčí 6. městské části Kateřina Maršálová.
3: Areál kolečkových sportů nabídne parametry pro závodní inline bruslení, ale především je určen pro rekreační bruslaře a pro širokou veřejnost. Velký okruh bude mít 400 metrů, speciální závodní ovál pak poloviční délku 200 metrů.
0: V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách ve čtvrtek zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Sport. Hokejové Kladno bude ve čtvrtém kole hájit neporazitelnost v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Od 18 hodin rytíři přivítají Plzeň.
4: Kladno po vítězstvích ve Vítkovicích nad Spartou po nájezdech a v Liberci je v tabulce druhé, obod za vedoucím Třincem. Západočeské Škodě patří průběžně 10. místo, protože bodovala ve dvou ze tří utkání, ale v základní hrací době ještě nevyhrála. Ofenzivu výběru kouče Radima Rulíka táhne v úvodu sezóny 24-letý útočník Jakub Konečný. Nejproduktivnější hráč Středočechů zaznamenal ve třech duelech dvě branky a stejný počet asistencí, takže už má v podstatě polovinu kanadských bodů, co nazbíral za celý minulý ročník. Zápas Kladna s plzeňskými hokejisty startuje v 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru se od západu vyjasní a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na Pražském okruhu směrem Ruzině stále pozor, a to za sjezdem na Starokonice, kilometr 11. Na Radotínském mostě blokuje dva pruhy odklízení následků noční nehody. Střed osobního auta s nákladním. Průjezdní tedy pouze levý, je to zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Plynulé.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A páteček máme. Páteček, už se to tady řešilo před 5. hodinou, jak jsi to říkala, ty varianty?
0: No, může to být třeba i páťulínek.
5: Ne, tak to už jsem. Nebo leda, že by to bylo někde ještě v posteli. S
0: a nebo malá sobota.
5: Sobota, malá sobota, to by taky šlo. A navíc prodloužený víkend před námi.
0: Je to tak.
5: Nás se to týká. Máš volno?
0: Nemám volno.
5: Ale budeme plakat nad středočeským pracovním hrobem.

Raní mazlení přichází na čas právě teď. Pojď sem ke mně, pejsku. Pojď sem, nazdar ti můj pátečku. Mrňavej, hlasitej, šmradlavej. To není Petr Jungman, nebojte. Za chviličku kalendáři 5, 10,

0: 5 hodin 14 minut. No tak Petře, kde tě mám?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
3: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sísrách.
3: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
6: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Počasí ve středních Čechách.
0: Páteček, oblačno, polojasno, zpočátku v jihozápadní polovině kraje až skoro jasno. Odpoledne se čeká přechodně až zataženo a k večeru od západu postupně ubývání oblačnosti. A nejvyšší teploty 15 až 18. No, mohlo by to být víc, ale bude, nebojte, bude.
6: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Lucka Vondráčková, Radim Flender, další hosté vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Stanici Svět potom vystřídají nejmenší děti, kteří vám prozradí, co se tak jako charakteristicky projevuje, když se řekne podzim. Podzimní období. Kam vyrazit, co dělat a z čeho se neotrávit.

0: třeba patříte do škatulky lidí, kteří milují léto a vysoké teploty nad 30. No jo, ale čeho je moc? Možná je až příliš. Konečně podzim. Čím je charakteristický?
1: Tam můžeš si pouštět draka.
2: Zbalbuje se listí, padá na zem a můžeš se válet v listí.
3: Ještě všechno padají kaštany, žaludy a můžou to být i kaštany.
4: Je barevný, jsou barevné listy a ještě ty můžeš jít ven a pouštět se draka.
5: My pouštíme draka a já umím z keramiky vyrobit draka a ještě vystřihnout draka a ještě namalovat draka.
6: My s babičkou našli jedno zípka.
7: Na naší zahradě vyrostly bílý, malý a velký a ještě hnědý.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy, za minutu půl zprávy s Janou, předtím ale důležité informace od Pavla Karase. Nebudu ho budit, nebojte, je to ze záznamu. Jestli vám přijde aktuální předpověď počasí, na nic.
1: Já bych v tomto případě ale řekl, že u nás to tentokrát má trošičku větší pravděpodobnost, že ta předpověď vyjde, protože ta tlaková výše je připravena nad západní Evropou a už míří do Česka, takže po její zadní straně se dostaneme určitě do toho teplého vzduchu od jeho západu a na začátku příštího týdne se dočkáme i letních dnů, to znamená dnů, kdy se ta teplota dostane minimálně na 25 stupňů nebo i o pár desetin nebo stupňů výš.
0: Jana je zabraná do zpráv, kouká do toho, jak já do lavoru, ale slyšela jsi.
2: 25. Slyšela jsem.
0: 25? Neuvěřitelné. Hezký podzim, baboš bude.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Sportovci v Novém Strašecí na Rakovnicku dostanou přes 400 tisíc korun. Nejvyšší dotaci získá tělovýchovná jednota Sokol. Jde o více než 250 tisíc korun. Peníze rozdělí mezi tři své sportovní oddíly. Část finančních prostředků pošle radnice také třeba hokejbalovému klubu i sportovnímu centru. Kvůli velkému zájmu vedení města dá sportovcům o 80 tisíc korun víc, než původně předpokládalo. O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné pražce za nové z betonu. Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023. Závod se poběží 11. října. A počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě. V kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru ale oblačnosti ubyde a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Ano, stále se řeší nehoda na okruhu na 11. kilometru k dálnici D7. Po nehodě je tam nákladní auto a dodávka. Buďte opatrní na cestách, ať ten prodloužený víkend nezačne pomačkanými plechy a rozhádanou rodinou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jedeme dál, 5.32 a půl, páteček, 25. září, máme tady Ilonu Čákovou, tu vystřídá kdo?
0: Tak to nevím, nechám se překvapit.
2: No, máme tam nějakého Ježka.
0: Ano, 120 let od narození skladatele Jaroslava Ježka, takže si počkejte na podrobnosti do vysílání.
2: A nejen na téma Ježek, ale vůbec, dáme si kterou od něj? Kterou?

0: u kterou tak dát slavnou, pěknou, klobouk ve křoví nebe na zemi, nebo swing, tmavomodrý svět, život, náhoda, řekni si.
1: Tmavomodrý svět.
0: Vážně. Tak jo, tak co to budeme zdržovat?

ne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak tam se poděl můj doposud dokonalý zrak. Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo modrý klobouk.

0: Ла, так, со ми на пла. Жеми, хутна, со на пла. Že ač nemám hlad, duše smutná, pět, neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let, melancholický jsem pozoroval svět.
1: A není to jen na téma modrý svět, ale i tři strážníci, stonožka, názvy skladeb, které vytvořil Jaroslav Ježek. 120 let je to, co se narodil. Připomíná to i nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dizmanova rozhlasového dětského souboru, a to 14-letý Fabián Michael Mareš.
2: A protože Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestr Ježkovy stopy.
3: Já mám modrý svět, no.
4: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z Osvobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
5: Nedávno jsem si oblíbila stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu stonožku.
2: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
5: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
2: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko, a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: To je taková hudební vábnička pro Pavla Káru Karase, meteorologa z České televize, milujíc Sandru. Tak doufám, že se, pokud musí vstávat Pavel teď, jednodušeji vstal do nového dne. Je jim pátek.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: V přechodě velká oblačnost, bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě, tam by mělo být i skoro jasno. Odpoledne přechodně až zataženo, k večeru od západu postupně ubývání oblačnosti. To nejdůležitější, teploty 15 až 18.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Posílám Petra Muka, Lenku Filipovou i Denisu Hergeslovou. Dneska nabídka tipů do našeho kraje. Tak ať se vám příjemně vstává, klid, pohoda, úsměv, páteček a prodloužený víkend. Kolikrát do roka to máme?

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum v Říčanech už jen do neděle láká na jedinečné dobrodružství Expedice Vesmír, které vás zavede do hlubin kosmu i na planety naší sluneční soustavy. Vyzkoušíte si roli kosmického technika, odpálíte raketu nebo přistanete na měsíci a zapojíte se i do tvořivých aktivit. Program probíhá v budově muzea, geoparku i na astrostezce se zmenšenou sluneční soustavou. Budete obdivovat skutečné meteority a vltavíny. Přijďte objevit vesmír hravou a zábavnou formou. Jaroslav Seifert jako nositel Nobelovy ceny, ale taky jako mlsoun, mizerný tanečník, neplavec nebo cyklista. Právě tyhle méně známé tváře českého básníka představí od 19 hodin v Kralupech nad Vltavou inscenace Všecky krásy světa. Komorní divadelní mozaika se odehraje v sále základní umělecké školy. Vznikla ke stému 20. výročí Seifertova narození a kombinuje činohru, tanec a hudbu. Seifertovy vzpomínky a myšlenky v ní ožívají v podání souboru Pro Art. Režíruje Martin Dvořák. Slunce máme každý den nad hlavou. Jeho aktivita ale ovlivňuje mnohem víc než jen to, jestli si vezmeme sluneční brýle. Co se na slunci odehrává a jaké to může mít dopady na Zemi, se dozvíte ve hvězdárně ve Vlašimi. Noc vědy začne v 16:30 pozorováním sluneční aktivity a prohlídkou meteorologických stanic. Od 18 hodin si pak vyslechnete přednášku astrofyzika Michala Švandy a pokud dovolí počasí, večer bude patřit taky pozorování noční oblohy. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Jana ve studiu. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno všem.
0: Páteček.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Obchody v pondělí neotevřou. Zákaz prodeje platí pro všechny nad 200 metrů čtverečních. Příbram chystá opravu nádražní ulice po sesuvu svahu a bude oblačno až polojasno, odpoledne až zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Větší obchody musejí v pondělí 28. září zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
6: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Dělníci opraví silnici v nádražní ulici v Příbrami. Krajnici při červnových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Řidičům brání ve vjezdu do části ulice pevné zábrany. Vybudování opěrných zdí by mělo stát několik milionů korun, říká starosta Příbrami Jan Konvalinka za ANO.
7: V části je to komplikováno i tím, že jsme tam na soukromých pozemcích. Tam naštěstí se daří s tím vlastníkem soukromých pozemků se dohodnout tak, aby nás tam pustil. V tuto chvíli se tedy projektuje, připravuje a budeme tam dělat takové asi říct komplexní opatření proti tomu, aby se ta vozovka sesouvala.
1: V přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti. Uvedla to hygienická stanice hlavního města Prahy. Potvrdilo se 18 případů salmonelózy, 41 osob je v nemocnicích. Potíže mělo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Podle ředitele školy Libora Skaly proběhnou důkladné sanitační práce v kuchyních a vyloučené nejsou ani personální změny.
5: Sport.
1: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
8: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chce nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
1: V českém týmu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňaková.
5: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru od západu oblačnosti ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Probouzíme se ve středních Čechách i po té stránce automobilové dopravy, tak zásadnější komplikace nemám, ale kdyby byly, číslo znáte, volejte. Žádné ranní kafičko, klidně do práce.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Za chvíli nás čeká opět pohled Václava Drážka ze Zelené vlny a jeho hostů a něco, co my řidiči třeba známe nebo jsme zapomněli v rámci běžného provozu se svým miláčkem. Když se řekne pravidlo zprava, nebo pravidlo pravé ruky, tak asi víme všichni, o co jde, ne? Ale ne všude se dá používat takové pravidlo, anebo ano? Jsou nějaké rozpory v tom? Co myslíš?
1: Všude ne. A víte, jestli máte přednost zprava, když vyjíždíte z obytné zóny? No tak si počkejte.
0: V háji jsme, v háji. 11. A voláme Pána Boha a Karla Gotta, aby nám řekli a seslali správnou odpověď dřív, než přijde ten, který se v dopravě vyzná jako ryba ve vodě.

0: On ti klidně zaspívá, to problém nebude v zelené vlně, ale ty musíš říct správnou odpověď, jak je to s tou pravou rukou.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Porouchaná motorka, tlačící motorku, motorkář na dálnici D1 na 14. kilometru, opatrně motorkář, 14. kilometr D1 směr Praha. 6.13, teď tlačíme Erika Klepna do vysílání.
4: Hádu.

0: dnes slavíme zvláštní takové dny, nebo ve světě se slaví den, který se přenáší i k nám, den obejmy svého vegetariána, vegetariánku. No, nevím, jak to oglosovat, ale ani nevím, jo, vím, jak oglosovat, že dnes se slaví den záchrany koal. No fakt. Tak tím už asi jasné, kam se za chvíli taky vydáme.
1: Playback, kamera!
2: My ze čtvrté B27 podfetí.
3: Počasí ve středních Čechách.
0: 6 hodin 16,5 minuty. Dnes nás čeká spíš zatažená obloha. Někde taky deštivé kapky, ale po ránu i skoro jasno. A to na jeho západě kraje. Jinak přes den 15 až 18. A kdo má pocit, že je to málo, přitopí svatý Petr. Určitě ano, dokonce na příští týden bude topit i své zbytky, pelet, které tam nahoře má, protože bude i přes 25, ale Pavel Karas nebo někdo jiný z meteorologů České televize řekne ve 7:45 víc.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme na silnice, páteční ranní provoz bývává takový klidnější, ano, důkazem je toho i dnes. Tento pátek, tak kdo slouží, jak slouží, co vidí?
4: Na okruhu z D1 k letiště nejprve počítejte s kratším zdržením před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, poté už výraznější od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Pokračuje totiž regulace vjezdu do Cholupického tunelu, a to kvůli odklízení následků nehody na 11. kilometru. Průjezdní tam je stále pouze levý pruh a celkové zdržení může být až půlhodinová.
0: Katka Jelenová, díky a zatím ahoj.
4: Měj se krásně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.22. Koaly, jedny z nejoblíbenějších zvířat v Austrálii, jsou bohužel zranitelné a ohrožené kvůli ztrátě přirozeného prostředí požárům a nemocem. 25. září, to je dneska, den záchrany koal. Promiňte, já nemohu jinak.
1: Kamera!
2: My ze 4. B 27 po 2.
3: Co by si přála, až se vrátíme z brigády?
4: Přála bych si být...
5: Stop! Romane, ty ruce. No, ty ruce, vejš. Nezapomínejte, že to je seriál pro mládež. Já bych z toho hrozně nerad měl problémy.
6: Prosím vás, tak pojedem, ano?
5: Playback, kamera.
2: My ze 4. B 27 po 3.
3: Co by si přála, až se vrátíme z brigády?
4: Přála bych si být medvídek Kaola. A celý den s tebou...
5: Stop, slečno! Koala! Medvídek se jmenuje Koala! Kaola je kakao z Tuzexu!
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 6.23, pěkné ráno.

0: Sympatické páteční ráno, když je Rod Stewart, tak to sympatie je. Taky máme zpravodajství poctivé, ale pravda v půl trochu takové osekané, stručné. A to je tento čas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi z SPD, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani s ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije přes 20 000 lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Hlavní cenou 63. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha získal dokument Tenor, jmenuji se Paty, režisérky Rebeky Tensliové. Ocenění nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 patří televiznímu zpracování opery Platé, jehož producentem je Česká televize. Do letošní soutěže se přihlásilo 84 snímků. Před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo přes 170 milionů kopií. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree nebo Achtung Baby. Jednu z nejvlivnějších kapel světa jako frontman vede zpěvák Bono od svých 16 let. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru ale od západu oblačnosti ubyde a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ach, můj novoveský bože, zase šestnáctka, zase ucpáno, zase odstavené kamiony. Včera tam bylo peklo, předevčírem taky, dneska je to takové předpeklí. Tak pozor na šestnáctce u Nové Vsi, tam, kde se sjíždí na dálnici D8. Pro poruchu odstavené nákladní auto, třeba je vybočování, tak dejte si tam prosím pozor, ať nejedete po slepu a víte, jak to dopadá. Aktuálně nehoda čerstvá v řešení v Praze, Zenklova ulice, tak i tady buďte připraveni, osobní auto srazilo motocykl.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6.33, aktuálně další písničky, Iveta Bartošová tady je a mám takové tušení, že nás ta písnička bude doprovodem i k tématu, které vlastně otevřeme za chvíli.
1: Vydáme se do Pražského průmyslového paláce, který se znovu otevírá po opravách 18 let od požáru.
0: Stálo to hodně, ale jak to tam vypadá a co voní novotou, řekneme si za chvíli, ale nejdřív musíme na nějakou lochnesku nebo haligali do klece.

0: 6.36. Průmyslový palác v Praze po 18 letech od požáru opraven. Pražské výstaviště tam potom bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle, to je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: No a pak honem ještě navíc do spirály, ať to máte komplet.

0: Na 7.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Černé na bílém tady vidím od meteorologů. Přechodně velká oblačnost pro páteček, oblačno, polojasno, teď po ránu na jihozápadě kraje dokonce i skoro jasno, takový milý pelmel. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo a k večeru od západu postupně ubývání oblačnosti 15 až 18, páteční maxima.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice dnes Kateřina Jelenová pro vás hlídá vše podstatné v Praze nejbližším okolí.
2: Na Nuselském mostu do Legerovy už se začíná tvořit kolona, zatím z jeho poloviny. Na konci mostu navíc silničáři stále pracují na opravách vozovky a uzavřeli tak pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. V Liberecké do centra sílí provoz mezi Střížkovem a Blankou, tam čekejte 10 minut navíc. Podobná situace panuje i ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína. Pomaleji pojedete v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. A na Štěrboholské spojce před Europarkem naberete také okolo 10 minut od sjezdu na Dolní Počernice. A ještě pohled na hlavní část okruhu ve směru z D1 k letišti. Stále se brzdí u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Pokračuje regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Příčinou je nehoda za Radotínským mostem. Na 11. kilometru se tam jede pouze levým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Jste s námi s Českým rozhlasem Střední Čechy, kdo máte náš program v hlavě, umíte ho naspaměť i pospátku, pak je vám samozřejmě úplně zbytečné připomínat, co bude dneska odpoledne po zprávách ve 13 hodin. Ano, vy ostatní třeba nemáte ani potuchy, nebo jenom tak tušíte, ale když je páteček, no nabízí se doktorka Kateřina Cajdamlová a kolega Patrik Rozehnal. Veškeré neduhy životní, které máme, takové ty zdravotní a vlastně i takové, které třeba trápí a nejdou vyléčit úplně nějakou chemii tabletkovou, pak je jasné, že pořád veselé a zdravě je určen právě vám. No a o čem to dneska bude, na čem se hodinu pusa nezastaví, ke kterému tématu to bude úplně nejlepší?
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí, čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
0: Ono se dá na ně s prominutím koukat i ze záznamu. Honzíku, na to si posviť a dávej pozor, co děláš, abys nebyl v záznamu. Pěkné ráno 6.53, zprávy v 7, co nevidět. Kamelot, Petr Rezek, tohle pro vás chystáme. Jo a chystá se i pro vás něco dopravního. Z metra a pekelného, počkejte se.

0: rádi místo trhání květů nebo těch lístečků koprediny, tady máme Petra Reska před 7 hodinou.
1: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na podzim přibývá srážek se zvěří, upozorňuje BESIP. Lidé v okolí Odoleny Vody by neměli pít vodu z vodovodu, dostalo se do ní olovo. Bude oblačno až polojasno, odpoledne až zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je v této době v říji a taky se začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat pozor hlavně v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je také nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř.
2: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
0: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena Voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajistili a dále zajišťují rozvoz pitné vody. Na místě byl náš reportér a podrobnější informace se dozvíte z našeho dalšího vysílání. Přístavbu mateřské školy zrekonstruovali dělníci v pražských Satelicích. Na budově vyměnili opláštění z obkladových desek a opravili osvětlení uvnitř areálu. Nové jsou taky podlahy v suterénu, který využívají sportovní a taneční kroužky. Podle stavební techničky Prahy Satelic Pavly Pečové stály práce bezmála 1,5 milionu korun.
3: Obkladové desky na školce byly velmi popraskané, takže je bylo potřeba vyměnit. Hrozil totiž pád desek na místa, kam chodí děti, když jdou ven do obory. Sport.
0: Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl v Baku, první před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních odpoledních jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Antonelliho. Kvalifikace se jede dnes ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně i zataženo, k večeru od západu oblačnosti ale ubyde a naměříme teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na okruhu směrem zde jedna na letiště na mostě mezi tunely kilometr 11 odklízejí následky vážné nehody. Kamion tam narazil do stojící dodávky, takže jezdí se levým pruhem, regulují provoz v tunelech, kolona stojí od Vesce z druhého kilometru zdržení přes půl hodiny. A ještě jedna informace mi tu naskočila. Pozor, kdo jedete po dálnici D5. Kolem 26. kilometru směr Praha pro poruchu odstavené auto na místo policie dorazila a tak šup, šup, šup, na otahovku a pryč.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Hezky nám to vyšlo na chlup, přesně 7:04. Kam popojedem?
0: Vydáme se do pražského metra, které bude mít výluku kvůli výměně pražců, takže si počkejte na podrobnosti.
4: Zase ještě, že nebyl na kosmonautu.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Skvělé ráno, Český rozhlas, Střední Čechy. Hodiny ukazují, ano, Ostřím, 7.12. Honza Ostří správně.
1: Region Express.
0: No, snad vás to probudilo, tohle houknutí. Od soboty do pondělí nepojede pražské metro C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Dopravní podnik během prodlouženého víkendu vymění mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních Pražců za betonové. Cestující v tom vyloučeném úseku přepraví náhradní autobusy, takže opět v provozu XCčko zastaví u Pražského povstání na Pankráci, Budějovické, Kačerově, Rostylech v dědině, a to v ulici na dědině, nebo v dědině na Chodově. Mezi Letňany a Pražským povstáním zůstane metro v provozu. Jezdit bude také mezi Chodovem a Háji. Ovšem kyvadlově po jedné koleji jeden vlak bude přejíždět tam a zpět. Pro cestu přes uzavřenou část linky je proto vhodné počítat s časovou rezervou a přestupy na obnovení provozu v celé trase plánované opět v úterý 29. září už od ranního výjezdu. Jenom doplním, že ty práce vlastně navazují už na několik takových výluk a za letošní rok jich dopravní podnik těch Pražců nahradí něco přes tisícovku a jde o poslední letošní plánovanou opravu nebo rekonstrukci v pražském metru, jak chcete. Každopádně tento prodloužený víkend to bude s trochu s obtížemi. Nedá se nic dělat. Šťastnou cestu, ať jezdíme bezpečně, plynule, ale taky podle jízdních řádů.
2: Urychlete prosím výstup a nástup do soupravy.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: To se musí. Za minutu 7:45 a to tady mám další informace o počasí, zelenou vlnu a pár děti, ty nejmenší, kteří opět řeknou své myšlenky.

0: 7 hodin, 16 a půl minuty, I love you. I Sebastian a Valdemara Matušku, naše další zpívající hosté.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pestrý mix od svatého Petra pro dnešní ráno, protože i někde může být dokonce skoro jasno. Spíš den, který bude plný mraku, teplotně takový průměrný podzimní den, no 16, 17, bohužel, ale Pavel Karas něco sliboval. A já si ty sliby ověřím ve 7:45. Mělo by to být lepší a lepší a babí léto nejlepší.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vyrážíme na silnice, konkrétně na dispečing TSK Praha, jak to aktuálně vypadá, všechno ví Kateřina Jelenová, hlídá a povídá. Tak co vidíš, jsou tam změny?
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti trvají komplikace na Radotínském mostu. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody kamionu a dodávky. Průjezdný pouze levý pruh a kolona na více než půl hodiny se vleče od Jesenice z prvního kilometru. D5 před Prahou směrem z Plzně plná od Rudné z 5. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky k omezení pojedete přes 20 minut. Přímo v metropoli trvá zdržení v Liberecké do centra. Od nájezdu z Veselské k Blance je to na 10 až 15 minut. Podobný čas necháte i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, a to po pojíždění mezi Běchovicemi a Europarkem. A z poloviny Nuselského mostu do centra se sune 10-minutová fronta do Legerovy. Na konci mostu navíc zůstává uzavřený pravý pruh, silničáři v něm frézovali vozovku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků. Krkavci.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: 7.22, pěkný páteček i těm nejmenším. Ano, děti opět podají plodné myšlenky, obzvlášť když se chci zeptat na něco, co je teď aktuálního. Lezlo to z nich jak z chlupaté kozy. A řeknu vám, kdybyste to slyšeli v hrubém záznamu. Těžká. Třeba patříte do škatulky lidí, kteří milují léto a vysoké teploty nad 30. No jo, ale čeho je moc? Možná je až příliš. Konečně podzim. Čím je charakteristický?
1: Můžeš si pouštět draka.
2: Zbalbuje se listí, padá na zem a můžeš se válet v listí.
3: Ještě všechno padají kaštany, žaludy a můžou to být i kaštany.
4: Je barevný, jsou barevné listy a ještě ty můžeš jít ven a pouštět se draka.
5: My pouštíme draka a já umím z keramiky vyrobit draka a ještě vystřihnout draka a ještě namalovat draka.
6: My s babičkou našli jedno zípka.
7: Na naší zahradě vyrostly bílý, malý a velký a ještě hnědý.
0: Teď zcela vážně, co nás čeká dál, zprávy v 7:30, tedy co nevidět, takže děcka rychle do školy, rodiče rychle zase zpátky k rozhlasovému přijímači a dát si zpravodajství o to víc nahoru, hlasitěji, kdo bydlíte v odolené vodě, pak obzvlášť byste měli poslouchat, protože řešíme, zjišťujeme informace na téma olovo ve vodě z vodojemu v odolené vodě. Tak poslouchejte zpravodajství dál, živé vstupy i po půl osmé.

Víte, že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky? Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ladíte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Zanedlouho půl budou zprávy, bude Jana. Naše hlavní téma, odolená voda, jejich vodojem. Dozvíte se další informace. Jinak ohledně počasí, přechodně velká oblačnost a 15 až 18 stupňů.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic se na okruhu vytvořila kolona. Provoz by se podle Rýdla měl pomalu obnovovat. Sportovci v Novém Strašecí na Rakovnicku dostanou přes 400 tisíc korun. Nejvyšší dotaci získá tělovýchovná jednota Sokol. Jde o více než 250 tisíc korun. Peníze rozdělí mezi tři své sportovní oddíly. Část finančních prostředků pošle radnice také třeba hokejbalovému klubu i sportovnímu centru. Kvůli velkému zájmu vedení města dá sportovcům o 80 tisíc korun víc, než původně předpokládalo. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. A počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru se od západu vyjasní a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: O nehodě na okruhu už jste slyšeli v zelené vlně a taky vlastně teď podrobně i ve zprávách. Já opět připomínám, ještě není zlikvidovaná nehoda, silničáři a uklízejí, jak se dá, ale zatím na okruhu ve směru z D1 na letiště stále odklízejí následky tragické nehody mezi tunely. 11. kilometr tam narazil do kamionu, nebo kamion do stojícího mikrobusu, průjezdní zůstává ze tří pruhu jeden. Je to málo, kolona stojí od sjezdu na Jesenici, osobním autem najíždíte z D1 na okruh, jeďte po jižní spojice. Je tam sice taky kolona, ale je kratší. A ještě jedna informace, která dorazila. Pozor i na pětce u Žebráku, 33. kilometr, je tam aktuálně vozidlo údržby a 16. opět ucpáno u dálnice D8, tedy u Nové Vsi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Popojedem směr odolená voda.
1: Už jsme to říkali několikrát v našich zprávách, počkejte si na podrobnosti, náš reportér byl a bude stále na místě. Tak.
0: Co se děje, co víme za nové informace, dozvíte se za chvíli. Jen co odhrají a odpíjejí z Olympiku, anebo Věra Martinová. Ještě jednou pěkné ráno při pátku 25. září s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 40 minut, než budu ve spojení s Českou televizí v redakci o počasí. Máme tady jiné povinnosti, téma pro dnešní ráno, den a vůbec téma do celé republiky, zásadní téma. Ve 12 obcích, včetně Odoliny vody, lidé nesmí pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Vodohospodáři totiž naměřili v tamním vodojemu nadlimitní koncentraci olova. Pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech.
1: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
2: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
1: Říká pan Andrej.
2: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat, takže díky bohu za to, že takhle, protože máme doma dvě malé děti, tak aspoň tohle jsem našel doma, tyhle si dvě lahve, tak si natočím.
1: Takže to je vaše jediná voda, co teďka budete mít na noc?
2: Ano, v podstatě ano.
1: Jo. Tady to koukám, že jsou tak 4 litry.
2: Pět
1: a litr a půl.
2: 6,5 litru vody na noc, tak snad rychle zaspíme.
1: Mladý pár, manželé. Vy máte manželé, vy máte po ruce všechno, co jste doma našli.
3: My jsme to koupit kvůli tomu.
1: Pan Lukáš, obyvatel Odoleny vody.
3: Ano. Žvánek, já jsem si to chtěl koupit na pivo, ale bohužel dneska si pivo domů nedonesu, musím si vzít pitnou vodu.
1: Takže místo piva radši
3: vodu. I když pivo podle mě je čistší než ta voda, co nám tady teče. Tady jsme si ještě koupili na pití, ale máme doma zvířectvo třeba, který potřebuje jako neperlivou vodu.
1: Hospůdka na náměstí, v Hostinský, máte spoustu vody, vy jste byl nakupovat tak, abyste mohl vařit.
4: Ano, byli jsme nakupovat, to okamžitě jsme se to dozvěděli, nakoupili jsme 500 litrů balené vody, aby jsme zítra mohli vařit a vymývat, vlastně umývat vodu, teda nádobí a tohle to všechno.
1: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
5: V tuto chvíli máme informace od středočeských vodáren, že občané nemají pít vodu z kohoutku ani vlastně z ní vařit. Je brána jako užitková. Ve městě jsou cisterny s pitnou vodou a na další informace čekáme. Nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
1: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: K tématu se vrátíme ve zpravodajských relacích v celou a v půl do 9. hodiny a pozor, v rámci dopoledne ve 10:45 přibližně by měly být připravené i další informace na toto téma. Tak poslouchejte. Pěkný den a milé ráno přeji.

0: Klid, pohoda a něha v našem vysílání Chrisra. Máme 7:45. Tak pravda, máme i neklidnou dobu, i když máme pátek a před sebou prodloužený víkend. Až o něco později jsem si uvědomil, že Pavel Karas bude odpočívat. Naposledy vyvětrá v letošním roce kolo. Nevím, co bude dělat Táňa, která se hlásí z Kavčí hor. Vítej u nás.
1: Já vím a neprozradím. Dobré ráno.
0: Dobré, začněme to jinak, tak jako to známe od tebe. Ještě jednou dáme si to na čisto. Dnes s Táňou Míkovou, vítej u nás.
1: Krásné polojasné ráno.
0: Zůstane polojasný den?
1: No dokonce může být k večeru i úplně jasno, takže mraků bude spíš ubývat. Deště, já myslím, že u nás ve středních Čechách se bát nemusíme. Pokud se někdo chystá do hor, tak ten se s deštěm samozřejmě může ještě potkat. Ale pokud jde o teploty, ty budou stoupat a celkově myslím, že se budeme víc blížit k nějakému hezkému podzimu odpoledne. Ale ono to hodnocení může být nebezpečné, že jo?
0: Chápu velmi dobře, protože zrovna chci říct, že včera jsem si po informacích o tom, že by mohlo sprchnout, tak hezky v tričku odcházel tady z naší rozhlasové koníčkárny, tady z Karlína k tramvaji. Ono to není nadaleko, ne. Ale když je déšť, no to byl déšť nespůsobný teda.
1: No, určitě byl, ale my ten déšť potřebujeme.
0: No to jo, ale tohle bylo tak rychle, že jsem stačil promoknout. Každopádně, vraťme se k pátku, řekli jsme si, jak máme vizuálně, ale ještě jsme neostřeli na teploměr.
1: No ten teploměr, ten ukazuje opravdu dost rozmanité teploty. Přes 10 nikde nemáme a musím říct, že jsme od 3 stupňů zhruba do 9, takže je to ráno, které se asi k září, protože už se blíží jeho konec, hodí.
0: No a přes den tam asi už úplně extra o moc víš to nepůjde, i když Pavel do příštího týdne sliboval.
1: Tak trochu už přece jenom teploty začínají stoupat, ale je to opatrné. Myslím, že dnes, pokud se někdo zahřeje, tak se o to bude muset postarat spíš sluníčko na obloze. Ale protože jsem slíbila, že bude převládat oblačno, polojasno a může být přechodně i skoro jasné nebe a odpoledne a na večer se bude zase objevovat pár mraků někde od západu, jak se zdá.
0: Máme tady prodloužený víkend před sebou, tak předpokládám, že ještě se půjde taky na chalupu, na chatu, na kola, na procházku. Já myslím, že to počasí k tomu bude vybízet.
1: No určitě. Tak ještě jsem asi neřekla ty dnešní maximální teploty, 15 až 18, zítřejší ráno, potom 6 až 3 a ojedinělé přízemní mrazíky, takže to ráno bude ještě studenější než dnešní. No a připravme se na to, že zítra přes den už bude převládat opravdu jasno nebo skoro jasno na většině kraje. Spíš upozorním, že hlavně na severu kraje se můžou vytvářet mlhy po ránu. Měly by se ale zatím rozpouštět.
0: Počasí, které se chystá na neděli a druhou neděli, hned v závěsu, sváteční pondělí?
1: Tak musím říct, že ty teploty budou den za dnem stoupat, zatímco sobotní maxima čekáme zhruba do 22°C, tak v neděli už by to mohlo být až 23. No a protože i pondělí je volné, tak se mu věnujme, tam bude totiž až 25°C. Jinými slovy, to může být ještě letní den, takže to oteplení je opravdu výš, než by se na konci září dalo čekat.
0: A protože pondělí, sváteční pondělí je dnem, kdy jsou zavřené obchody a budete se muset, milí rodičové, věnovat i celé své rodině sami tváří v tvář, ne, že děti odložíte do místa, kde prodávají levný nábytek a kuličky přelité chemickou omáčkou a tím uzavřít naši společnou cestu a mít pohodu, klid, tak nabízíme ještě možnost ten den, jak jsi říkala, krásně v teple, ale co, máme uklidit to oblečení lehké a nebo si máme vytáhnout už něco zimnějšího do konce týdne?
1: No tak ono hlavně záleží na tom, co budeme podnikat, ale pokud budeme vycházet už brzo ráno, tak rozhodně ty bundy budou pořád potřeba, protože i když se i ranní teploty budou trochu zvyšovat, ty přízemní mrazy už nebudou tak časté, tak pořád se budou držet, řekněme, do těch 11-12 stupňů Celsia. Je ale pravdou, že opravdu to, co jsme už na začátku týdne slibovali, že to vypadá na babí léto, tak to se nám zatím pořád jeví, takže ty slunečné dny by měly vydržet po většinu příštího týdne a maximální teploty se budou pořád udržovat mezi 20-25 stupni Celsia. Bude to skutečně takový opravdu návrat léta v tom trochu chladnějším pojetí, protože rána nebudou tak horká, ale oblečení, jestli už někdo vytáhl teplou bundu, určitě dojde na den, kdy ji bude zase potřebovat.
0: Takže si chystáme takové ty cestovní igelitky a přepravní tašky, do kterých dáme to ranní oblečení, protože přes den by v něm bylo pěkně k nevydržení.
1: Asi je to tak?
0: Táňo, moc děkujeme odpoledne i u kolegů Bárka Počasí z Kavčí hor. Zatím naslyšenou.
1: Těším se na to, pěkný den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letiště pokračuje výrazná regulace provozu v Cholupickém tunelu. Kolona se sune už téměř od sjezdu z dálnice, zdržení narostlo na více než hodinu. Následky nehody z Radotínského mostu už se ale na 11. kilometru podařilo před několika minutami odklidit. Opět se projíždí všemi třemi pruhy a to znamená, že zdržení se začne pomaličku krátit. Na plzeňské D5 před Prahou popojíždí fronta od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se jede přes půl hodiny, na začátek rozvadovské spojky 20 minut. A na výjezdu z Jiráskova mostu směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta, dost výrazně blokují provoz v křížení se Zborovskou, objíždí se zprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: 7.52, pokračujeme v našem vysílání, pokračujeme Michalem Prokopem, tady kolej Yesterday, taky přidáme Petra Jungmana, výlet do minulosti a docela ještě Tina Turner. Pak zprávy v 8, tak ať se vám daří a zkuste to dneska pravou nohou, usmívejte se, usmívejte.

0: Michal Prokop v našem vysílání 4 minuty před 8. Petře, kde tě mám? Žádné zdržení, žádné zpoždění, ať jedeme na čas. 8:00 a časové znamení.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
3: Češi jí čimou jako macek.
2: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80. by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
0: Přidáváme se k přání, tady od Petra také, za chvíli zprávy v 8, užijte slunečného dne, hlavně poměrně i hřejivějších víkendových volných dnů, včetně svátečního volného pondělí. Táňa Míková to sama potvrdila už před chvílí, kdy jsme spolu mluvili na téma počasí a výhled počasí, tak si představte, že ten klub Mrňava Pavel Karas, co slíbil, to platí. Ne, že by jindy ne, ale víte, ověřovat to musíme mít. To musíme mít ze dvou zdrojů minimálně a to se taky stalo. Takže kdo jste si udělali ještě volno třeba na příští týden, dovolenou, musíte ji taky někdy dovybrat, pak jste udělali velmi dobře. Přejdeme, dobrý den.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Hodin.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
7: Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Příbram chystá opravu nádražní ulice po sesuvu svahu a bude oblačno až polojasno, odpoledne až zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí 28. září uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
9: můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
7: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že třeba prodejny nábytku ale tratí víc. Dělníci opraví silnici v Nádražní ulici v Příbrami. Krajnici při červnových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Řidičům brání ve vjezdu do části ulice pevné zábrany. Vybudování opěrných zdí by mělo stát několik milionů korun, říká starosta Příbrami Jan Konvalinka za ANO.
10: V části je to komplikováno i tím, že jsme tam na soukromých pozemcích. Tam naštěstí se daří s tím vlastníkem soukromých pozemků se dohodnout tak, aby nás tam pustil. V tuto chvíli se tedy projektuje, připravuje a budeme tam dělat takové asi říct komplexní opatření proti tomu, aby se ta vozovka sesouvala.
7: Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hýbl.
11: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
7: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun.
8: Sport.
7: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou 2 vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023. Závod se poběží v neděli 11. října.
8: Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně i zataženo, k večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D10, kdo jedete do Prahy, pozor, za sjezdem na Benátky nad Jizerou. U 26. kilometru leží v jízdním pruhu krabice. A D11, směr Praha, u sjezdu na Jirny, kilometr 8, tam překáží osobní auto po nárazu do dopravního značení. Tam je docela široká ta silnice, tak vejdete se a úplně se nezdržíte. A D5, pozor, před Prahou 5-kilometrová kolona ve směru do Prahy. A to nejen kvůli odstavenému autu, které je na kilometru 1.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: 4,5 minuty po 8, pěkný pátek, posílám k vám Ivetu Jitku a Činasky.
8: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin, 16,5 minuty, dobrý den, sluníčko vyšlo, svítí, nevidím žádný mrak, ale mraky jsou v rámci středních Čech a Prahy, taky nějaké ještě další dorazí, ale zase na noc vyklidí své pole. Kde budou, netuším, je mi to jedno, ale bude hezký, volný a slunečný víkend. Vlastně my jsme to probírali s Táňou Míkovou v předchozí hodině, tak si její slova můžeme připomenout. Tedy Táni, prosím pěkně, jak dnes?
1: Bude převládat oblačno, polojasno a může být přechodně i skoro jasné nebe a odpoledne a na večer se bude zase objevovat pár mraků někde od západu, jak se zdá. Ty dnešní maximální teploty 15 až 18, tak trochu už přece jenom teploty začínají stoupat, ale je to opatrné. Myslím, že dnes, pokud se někdo zahřeje, tak se o to bude muset postarat spíš sluníčko na obloze.
0: No milé, to je a víkendovou předpověď počasí a prodlouženou do dalšího týdne nabídnu ve 8:45 a řeknu vám, kdo si vzal opravdu na příští týden dovolenou, vyhrává.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na plzeňské D5 před Prahou směrem z Plzně trvá hodně dlouhé zdržení od Rudné ze 4. kilometru. V obou pruzích se zpomaluje na úrovni odpočívky a čerpací stanice Orlen. Na začátek rozvadovské spojky je to na 25 minut, na okruh k Ořechu až na 40. Na pražském okruhu směrem z D1 se sune kolona z úrovně Modletic. Provoz brzdí omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Po druhé zastavíte na výjezdu z Lochkovského tunelu a 15 minut budete pojíždět k Ořechu. Následky těžké nehody na Radotínském mostu už jsou dávno odklizené. Opět se tam projíždí všemi třemi pruhy. Na trase z Černého na Barandovský most trvá zdržení. Nejprve na Štěrboholské spojce od Běchovic, pak i na jižní, téměř v celé délce naberete až půlhodinové zdržení. Před Spořilovem jsou v levém pruhu silničáři a projedete pravým a prostředním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 8.22 a kousek, přeji pěkný pátek. Pojďme do minulosti, pojďme do roku 1972, pojďme do zařízení čtvrté cenové skupiny, kde se tenkrát natáčela anketa, no a zpovídali místní osazenstvo. Jednoduchá otázka, kdy se člověk stane alkoholikem? Potom střih, zkuste popřemýšlet, jak je to v roce 2026. A nemyslete na to, samozřejmě je jasno, prokázáno, všeho moc škodí, ale alkohol se pít nemá, o tom žádná, jo, to nerozporuji. Ale jenom jak ta duše se dokáže vypracovat až.
1: A co vy si myslíte jako žena? Mohlo by se vám stát, že byste byla alkoholik?
2: No, když jsem se jim nestala, teď už snad ne. Normálně tak člověk vypije ty dvě piva, taky někdy i tři, no jak máme náladu, ale to nespadá, aby se člověk stal alkoholikem.
1: A máte ráda, když náladičku takovou přijde?
2: No, to zase jo.
3: No to ne, protože já mám ještě matku starou, tak to jako musím dělat doma to.
4: No já myslím, že ne, protože nakonec mám rodinu a tak dále, takže ono aj finančně už by to nešlo, jo.
1: A kolik si těch píveček dáte denně?
4: No tak 5-6.
5: No tak, 3-4.
6: 14-15. Já tolik nepiju zase, víte. 25 není tolik přece.
1: Myslíte si, že těch 20 to je taková norma denní, jo?
6: Tak, no.
7: No tak, 2-3.
1: A myslíte si, že by se vám mohlo stát, že byste se stal alkoholik?
7: No to těžko.
8: To se mi stát nemůže, když už jsem se to voděcí nenaučil.
9: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zase míříme ke zpravodajství, poslední dnešní o půl, v půl deváté, ještě čas pro jednu písničku, mám tady kapelu Aha, tak potom taky i další informace, zprávy pro pátek 25.9. s Janou Taušovou.

0: Pátek, páteček, Honza Macon, tak Jana Taušová už dosedla, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tady na mě jsem hýbnul s monitorem, vypadly na mě boxerky, nejsou tvoje, nemyslím tím spodní prádlo.
1: Nejsou moje.
0: Nejsou. Nechávám je tady pro Patrika, předpokládám, nebo Pavla, nevím, kdo vysílá odpoledne. Rozhodně vím, kdo bude v Humoriádě dneska, takže dnes po zprávách v 16 hodin pozvání do Humoriády a od hosta pozvání k samotné akci a rozhlas jde za vámi, takže je jasné, že Cibulák dorazí. Kolega Cibulka. Kamarád Aleš Cibulka bych byl úplně nejpřesnější. Ale to není teď podstatné, my si dáme zprávy, ale dodáme taky po zprávách i várku písniček, které vás snad doproberou do nového dne. Mám tady v plánu Anuka, která nabídne hned i Tomáše Linku a Terryho Jacksa.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomio Okamurovi z SPD, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Stavba základní školy pro více než 1100 žáků začala v pražských Stodulkách. Bude v ní 630 kmenových tříd, dílna, knihovna, družina a další prostory, jako třeba aula pro zhruba 160 posluchačů. Projekt asi za 1 miliardu korun zaplatí hlavní město. Hotovo má být za 3 roky. Hlavní cenu 63. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha získal dokument Tenor jmenuji se Paty režisérky Rebeky Tensliové. Ocenění nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 patří televiznímu zpracování opery Platé. Jehož producentem je Česká televize. Do letošní soutěže se přihlásilo 84 snímků. Před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo přes 170 milionů kopií. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree nebo Achtung Baby. Jednu z nejvlivnějších kapel světa jako frontman vede zpěvák Bono od svých 16 let. A počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku na jihozápadě kraje skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně i zataženo, k večeru od západu oblačno. Ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak jen hlásím, že tu krabici z dálnici D10 u Benátek ve směru do Prahy na 26. kilometru ještě nikdo nesebral, alespoň mám ji tady stále zaznačenou, tak kdyby náhodou. Rozhodně musím připomenout problém, který je teď i na D11, 8. kilometr směr Praha u sjezdu na Jirny, tam je nehoda. Čerstvá nehoda hlášená z 38. Kdo jedete z Boleslavy do Kosmonos, tak za sjezdem z dálnice hned z té velké okružní křižovatky po nehodě nákladní a osobní auto, takže i zde se vyplatí být obezřetný. No a na 112, kdo projíždíte městem Vlašim, říkám to správně, ano, tak je tady zahlášena přímo z auta e-call, že auto nějak porouchané nebo nějak ve stavu, kdy potřebuje pomoc. Ono se to tady čas od času zobrazuje a většinou se jedná o zásadní věci. Nechci strašit, je to označené u železničního přejezdu. Tak jdu zjišťovat podrobnosti a případně dořeknu další. A nebo i vy, místní, zavolejte, co vidíte, na okružní, na 112 ve Vlašimi u přejezdu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Taky známe milý poslech a ten vám nabízíme od rána do rána. Pravda, v neděli dopoledne to bývává takové akční, protože během hodiny se kolikrát dá vytvořit takové jídlo, které vy doma ve svých podmínkách rozhodně do hodiny nestihnete. No, vaření, po kterém se nepřibere, no pochoutkový rok, který slaví 10 let, tak hledá taky recept desetiletí, tak se podíváme na ten další. Další již jednou soutěžní recept, akorát v rukou, v péči a ve výrobě osob spojených s programem, který nabídeme. 8.34 pokračuje Anaka, Tomáš Linka, paní má se má a pak Patrik a jeho hosté.

0: A paní Vladislava Chaloupka ze Srbu Nepomuku, protože to je mistr kuchyně. Mistr. Jo, tentokrát nabídne Patrik recept z roku 25 z druhého místa podle poroty. No, budou to chocké koláče, herečka Naďa Konvalinková si je bude snažit upéct. Tak jak se to zadaří, nebo jak se to zadařilo v ochutnávce během příští vysílací hodiny, anebo potom ve vysílání hezky po 10. hodině. A to v neděli, kdy máme prodloužený víkend, v neděli, kdy na to bude čas, ano. Teď ale pojďme ke kraji parku v Kostelní Lhotě na Nymbursku, tam totiž můžete navštívit novou umělou písečnou dunu. Obec ji vybudovala proto, aby tam mohli botanici vysázet mimo jiné ohroženou kostřavku písečnou, která je typická právě pro oblast Polabí. Rostou tam ale i další trávy a byliny.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu. Je tam takový písek a jmenuje se duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat. V rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladové trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky vlastně, a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no tak bych se do toho nepustil, no. Tak tady po mně něco zůstane vlastně taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Polabí je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí Kostelní Lhoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 tisíc korun. Z Kostelní Lhoty Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas

0: 25. září dost sluníčka, taky i ty modré, která bude hned vedle, nebo podstatně větší části nebe, kam vaše oko dohlédne, ale jinak taky i mraky, ale ty se na noc zase dostanou pryč, odcestují nebo se rozpustí. Nejvyšší teploty 15 až 18, jinak Táňa taky má výhled předpovědi počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Hezky po pořadě, sobotní ráno.
2: Zítřejší ráno 6 až 3 a ojedinělé přízemní mrazíky, takže to ráno bude ještě studenější než dnešní. Připravme se na to, že zítra přes den už bude převládat opravdu jasno nebo skoro jasno na většině kraje. Spíš upozorním, že hlavně na severu kraje se můžou vytvářet mlhy po ránu. Měly by se ale zatím rozpouštět.
0: A dál to počasí a předpověď, no uznejte, prodloužený víkend. Kolikrát nám to do roka takhle vyjde?
2: Musím říct, že ty teploty budou den za dnem stoupat, zatímco sobotní maxima čekáme zhruba do 22, tak v neděli už by to mohlo být až 23. No a protože i pondělí je volné, tak se mu věnujme, tam bude totiž až 25 stupňů Celsia. Jinými slovy, to může být ještě letní den, takže to oteplení je opravdu výš, než by se na konci září dalo čekat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně přetrvává kolona od Rudné ze 4. kilometru. V obou pruzích se jede velmi pomalu z úrovně odpočívky. Na začátek rozvadovské spojky je 25 minut, na okruh k Ořechu až 40. Na magistrále směrem do centra popojíždí kolona od sjezdu na Nusle. Na konci Nuselského mostu zabrali silničáři pravý pruh. K prvním semaforům v Legerově pojedete od Vyšehradu přes 20 minut. Liberecká od nájezdu z Veselské Ucpaná až k Bulovce, poté v Holešovičkách plný pravý pruh ke sjezdu do Nové Povltavské. A Povltavská je plnější mezi Zenklovou a Bulovkou, spojovací mezi Jarovem a omezením u odbočky do ulice Křižkovu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Ranní vysílání taky pokračuje Marcelu Holanovou. Ale jen nakrátko, pak Denisa a tipy do našeho kraje pro dnešní den. A snad stihneme toho slíbeného Terryho Jacksa. Zprávy v 9 a start středočeského dopoledne. Zdravím vás.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum v Říčanech už jen do neděle láká na jedinečné dobrodružství Expedice Vesmír, které vás zavede do hlubin kosmu i na planety naší sluneční soustavy. Vyzkoušíte si roli kosmického technika, odpálíte raketu nebo přistanete na měsíci a zapojíte se i do tvořivých aktivit. Program probíhá v budově muzea, geoparku i na astrostezce se zmenšenou sluneční soustavou. Budete obdivovat skutečné meteority a vltavíny. Přijďte objevit vesmír hravou a zábavnou formou. Jaroslav Seifert jako nositel Nobelovy ceny, ale taky jako mlsoun, mizerný tanečník, neplavec nebo cyklista. Právě tyhle méně známé tváře českého básníka představí od 19 hodin v Kralupech nad Vltavou inscenace Všecky krásy světa. Komorní divadelní mozaika se odehraje v sále základní umělecké školy. Vznikla ke stému 20. výročí Seifertova narození a kombinuje činohru, hru, tanec a hudbu. Seifertovy vzpomínky a myšlenky v ní ožívají v podání souboru Pro Art. Režíruje Martin Dvořák. Slunce máme každý den nad hlavou. Jeho aktivita ale ovlivňuje mnohem víc než jen to, jestli si vezmeme sluneční brýle. Co se na slunci odehrává a jaké to může mít dopady na Zemi, se dozvíte ve hvězdárně ve Vlašimi. Noc vědy začne v 16:30 pozorováním sluneční aktivity a prohlídkou meteorologických stanic. Od 18 hodin si pak vyslechnete přednášku astrofyzika Michala Švandy a pokud dovolí počasí, večer bude patřit taky pozorování noční oblohy. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: 12 obcí severně od Prahy je i dnes bez pitné vody, je v ní olovo. Do dnešní noci vědy se zapojí desítky univerzit a dalších institucí po celé zemi. A odpoledne bude zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce pro lidi zajišťují provoz a rozvoz pitné vody. Na místě je i dnes náš reportér. Další podrobnosti přineseme ve 10:45.
2: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
3: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
2: Říká pan Andrej.
3: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
2: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
4: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
2: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Více než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti během Noci vědy. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky, popisuje Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy.
5: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení.
0: V přípravě uhlířských špaget na základní škole v újezdu nad Lesy jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti. Uvedla to pražská hygienická stanice. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je v nemocnicích. Nakazilo se 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Podle ředitele školy Libora Skaly proběhnou důkladné sanitační práce v kuchyních a vyloučené nejsou ani personální změny.
1: Sport.
0: Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl v Baku první před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Antonelliho. Kvalifikace se jede dnes ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihozápadě kraje zprvu skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně i zataženo, k večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy už popojíždí hlavně kamiony a to ze 4. kilometru z úrovně odpočívky Rudná. Na okruh směrem k D1 za Ořech jedou až 40 minut. Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 vzniká kolona před sjezdem do Evropské. Z 27. a 5. kilometru ztratíte čtvrt hodiny po pojíždění ke zúžení u letiště. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
1: Středočeské dopoledne.
2: Dobré jitro, dobré ráno, příjemné časné dopoledne, dopoledne, skoro poledne. Budu s vámi i dneska do času 13:00. Na co vás nalákat? V první hodině středočeského dopoledne nabídneme recept na velké chodské koláče, které pro nedělní pochoutkový rok upeče Naděja Konvalinková. Podíváme se taky na pražskou Ladronku, kde začíná vznikat úplně nový areál pro brusleře. No ale ze všeho nejdřív dostanou prostor konkrétně bubeníci ze skupiny Šamana Mája z Benešova a okolí. No, ono totiž ty jejich rytmy slaví úspěchy doma i v zahraničí, ale má to ale. Se zkušebnou je to prý složitější. V čem, proč, zač, nač a budete-li moci pomoci, poslouchejte a nikam neodcházejte, usmívejte se, je tu páteček.
1: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem
2: a Václavem Neckářem, Marií Rotrovou, Helenou Vondráčkovou a nebo skupinou Mandraže. Ať se vám daří.

0: páteční středočeské dopoledne a Honza Macoun. Pojďme do Benešova. Skupinu Šamana Maja tvoří z velké části hudebníci právě z Benešova a nejbližšího okolí. S úspěchem hrají na domácích i zahraničních festivalech, průvodech, náměstích. Jen diváci benešovského kina neměli z jejich zkoušek velkou radost. A tak teď skupina hledá novou zkušebnu. S jejich zakladatelem i členy mluvila kolegyně Elena Chomátová.
1: Dali jsme se dohromady 2023 někdy v listopadu. Jsme začali a postupně se to nabalovalo. Dneska v té skupině 31 lidí. Postupně jsem začínal nabírat bubeníky, který vlastně vesměs na nic nehráli, nebo jim tak hráli nějaký nástroj na buben vůbec nikdy. A mám tady spoustu přátel, jako i ze dřívější doby, kteří se vlastně k nám přidali. Mám tady rodinu, takže syna většího, menšího.
2: Říká ke vzniku bubenické skupiny Šamana Maja její vedoucí člen Martin Janda, který je zároveň autorem všech hudebních rytmů.
1: No, vymyslím si nějaký rytmus a postupně ho tam zavádím na zkouškách.
3: Máte nějakou inspiraci?
1: Jo, tak dneska YouTube funguje, ale spíš si to dělám po svém. Spíš to dělám tak jako trošku do rocka, protože spoustu je celosvětové takovýhle skupin, takový nějaký samba rytmy a latinsko, že jo, Amerika rytmy. Já se snažím tam dávat trošku toho rocku českýho.
2: Každý člen skupiny má své místo. Některé bubny udávají základní rytmus jako první, jiné se přidávají později. Více k celé formaci říká Jakub.
4: První, kdo je, tak je určitě velitel. Ten nám říká, co má všechno hrát a postupně nás do toho jako přiřazuje, kdo má začít a kdo má skončit. V první řadě tak tam jsou Surda, poté tam jsme právě my, co máme ty bubinky, aby to bylo přímo uprostřed. Další, co tam jsou, tak jsou křestidla, aby to tam jako jenom doplňovalo. A na konci, co je tak nějak hlavní, tak jsou ty velký bubny, které udávají to tempo.
2: Bubnování je sice skvělá show, ale také pořádná dřina. Některé nástroje totiž váží až 7,5 kila. Členka skupiny Jana mi prozradila, jaká vychytávka jim v tom pomáhá.
5: No tak já mám surdo, to zas tak těžký není. Buben se skládá z dřevěného korpusu a ze syntetické blány. Chodit s tím moc neumím, to se učím ještě doteď, celý ty 3 roky. Musíme tam mít teda chrániče na kolena, protože když tam nejsou, tak jsme docela jakoby pomlácený. My jsme si pořídili takovýhle pásky, takový taktický, a dali jsme si na to karabiny, aby jsme si mohli takhle zavěsit ten buben na to, aby jsme právě měli volné ruce a mohli krásně bubnovat.
2: Se zkoušením to ale skupina nemá jednoduché. Své o tom ví i Jarka.
6: Máme takový příběh, že jsme cvičili v Domě dětí a mládeže a kousek od Domu dětí a mládeže je kino a museli jsme přestat trénovat, protože jak bubnujem, tak při romantických filmech se to divákům nelíbilo, protože neslyšeli různá vyznání, takže bohužel nemáme teď kde trénovat.
2: Bubenická skupina Šamana Maja objíždí různá místa České republiky a vidět je naživo je opravdu zážitek. Elena Chomátová, Český rozhlas, Střední Čechy.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Škoda, že kasárny Benešově teď bourají nebo rozebírají. Tam by možná mohlo být jejich místo. Bubeníkům nazdar. Není to parta přátel Heleny Vondráčkové, ale když si to trochu přivlastníte. Popojedeme, budeme vařit v neděli pochoutkový rok, 10 let k tomu. No, chodské koláče jako vítězný nebo jeden z vítězných receptů pro vás.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: tak ty vám představují ti, kteří mají společného cokoliv s pořadem Pokoutkový rok. Patrik tento všechno smíchá, natočí a dnes dokonce upeče Naďa Konvalinková. Chodské koláče, no řeknu vám, takovou lahodu, to bych si netroufal teda. No ale Naděnka je ostřílená, navíc záchrana v podobě Patrika rovná se úspěch zaručen. Tak ten původní recept byl od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Rok 2025 a druhé místo podle poroty. Tak schválně, jak to dopadlo? Ochutnávka teď v našem vysílání.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
0: No, přesně. To neplatí.
1: Nebude se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit.
1: Mlčme.
0: No, radši jo, radši jo.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Věřím tomu, že kdyby Patrik nevzal ten mixer sebou, tak s největší pravděpodobností se asi to těsto dostane do všech koutů menší kuchyně Nadě Konvalinkové. Takže v neděli v 10, jak to dopadlo, úplně věrohodně, dokonce i ten videonávod na recept už najdete na pochoutkovýrok.cz. K podrobnému proštudování recepty další, které už byly představeny do těch 36, ještě zbývá nějaký ten čas, tak počkejte si, ještě není všechno v našem vysílání, jak je naplánováno. Neděle, 10. hodina dopolední, Patrik, hosté a Pochoutkový rok slaví 10 let. Čas 9.34, za chvíli další téma. Pojedeme třeba na bruslích a to na Ladronku. Tam dělníci začali budovat areál kolečkových sportů, no prosím. Tak za chvíli s těmi vrcholnými sportovci, nejen na kolečkových bruslích. A taky muzika, Peter Gabriel, Michal Tučný, Petr Nať, anebo Karel Zich.

0: Milé zprávy z Kladna dorazily taky. Náměstí Svobody v Kladně je po nějakém roce opět přístupné. Opravy stály nějakých 110 milionů korun. Podrobnosti ve zprávách a ty zprávy dorazí už za 19 minut, zprávy v 10 a Jana Taušová. Do té doby i další muzika, co jsme pro vás připravili a koho můžeme potěšit. Těšte se, dorazí Petr Nač, skupina U2 nebo Jiří Korn. Teď ale zamíříme do hlavního města, do Prahy 6. Ladronku asi předpokládám znáte. A kdo jste tam nebyli, tak jsou jisté úvahy o tom, že na Ladronce v Praze 6 vznikne nový areál kolečkových sportů. Součástí sportoviště budou i dva inline okruhy. Výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za víc než 100 milionů korun má trvat rok. Prosím. Když Kladno, tak Praha 6 taky.
1: Myslím si, zase až tolik se toho nezměnilo, ale jestli tady vznikne nový areál, tak to bude jako výrazná změna.
2: Říká pan Petr, který na Ladronce vyučuje už několik let jízdu na kolečkových lyžích.
1: Nevím, co to má být za povrch, ale jestli to bude přístupný a budeme to moc využívat, tak to bude fajn.
2: Chystaný kolečkový areál na Ladronce bude sloužit veřejnosti i vrcholovým sportovcům, vysvětluje hlavní inženýr projektu Tomáš Zelinka.
3: Ta celá koncepce je složena z velkého oválu, který má délku asi 400 metrů, ten je určen pro veřejnost a pak je tady speciální oval 200 metrový s klopenými zatáčkami, který bude pro sportovní klub anebo sportovní soutěže.
2: V areálu vznikne také parkoviště, výuková plocha a zázemí.
3: Zázemí je tady navrženo jak pro veřejnost, tak i pro ten sportovní klub. Bude tam nějaký sociální zázemí, toalety plus vlastně šatny na převlíkání a v budoucnu snad se dočkáme i malého provozu gastro s nějakým lehkým občerstvením.
2: Na návrhu areálu se podílela také Česká unie kolečkových sportů. Podle jejího prezidenta Martina Máčela v Praze chybí tréninkové areály pro profesionální závodníky na inline bruslích.
4: Máme tady dva tréninkové areály, které jsou v podstatě vhodné jenom pro děti. Závodníci nebo reprezentanti nejsou na těch areálech, které jsou v Praze, schopní v podstatě vyvinout rychlost, kterou by potřebovali při tréninku.
2: Nové dráhy pro bruslaře mají také uvolnit místo na okolních stezkách, popisuje mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
5: Ladronka je areál volnočasový, kde se střetávají jak běžci, tak cyklisti, tak děti na bruslích, tak bruslaři, kteří si tady chtějí potrénovat. A to vede k určitý přetíženosti toho areálu a my od toho očekáváme, že areál kolečkových sportů převezme částí zátěže.
2: Za stavbu areálu zaplatí městská část přes 100 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Další informace nejen z kraje, ale i z Prahy najdete podrobně i na irozhlas.cz. Velmi podrobně, možná i prodloužené reportáže, textový přepis. Zkrátka podívejte se tam, najdete tam i regiony, zprávy z domova i ze světa, zkrátka všechno. Jedeme dál, čeká nás Petr Nač, láska je tu s námi a potom i kapela U2. S Macíkem pěkný den, zprávy v 10, co nevidět.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: desátou hodinou ze zelené vlny. Pozor, policie uzavřela silnici v Počaplech u elektrárny Mělník, neprojedete. A stejně tak neprojedete v Praze, konkrétně na Čechově mostě směr centrum, a to vlivem dopravní nehody, kdy auto srazilo chodce. Přejeme vám dobrý den, příjemný poslech. Je tu středočeské dopoledne dnes s Ivetou Honzou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. Náměstí Svobody v Kladně je po roce znovu přístupné. Opravy stály 110 milionů korun. Odpoledne bude zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici, třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. A podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
5: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
3: V Kladně skončily opravy náměstí Svobody. Zhruba po roce je tak místo opět přístupné veřejnosti. Je tam třeba nová dlažba, místa k sezení, vodní prvky i kryté autobusové zastávky. Magistrát za práce zaplatil 110 milionů korun, říká mluvčí Kladna Kateřina Přibylová.
6: Více než třetinu nákladů město získá z evropské dotace. Značná část nákladů šla do podzemí na systém zadržování a využívání dešťových vod. Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství.
3: V pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
7: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražské povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
4: Sport.
3: Tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál s turnajovou sedmičkou Kanaďanem Šapovalovem ve dvou setech 2-6 a 3-6.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekáme, že se oblačná až polojasná obloha přechodně i zatáhne. K večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme teploty 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na Čechově mostě pod Letnou jsou teď velké potíže, vážná nehoda osobního auta a chodce. Most je teď ve směru do centra, tedy k právnické fakultě, uzavřený. Jeďte ideálně přes Mánesův most. Štefánikův je totiž už od letenského tunelu, respektive z Korunovační ucpaný. Plná zůstává i magistrála z Holešovic, a to v úseku mezi Bulharem a Muzeem. Z druhé strany od Pankráce naberete 10 až 15 minut z půlky Nuselského mostu k prvním semaforům v Legerově. A před vypichem v Bělohorské z centra čekejte 5 až 10 minut navíc od Kláštera. Podobně i na výjezdu z metropole směrem k letišti mezi Evropskou a Aviatickou. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách pokračuje Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
8: Středočeské dopoledne.
0: V téhle hodině se s Jarkou Vykoupilovou a jejími babskými radami podíváme na hnědý cukr. Ano, ono automaticky neznamená, že musí být zdravější. Jiné výhody ale má. Petr Jungmann v kalendáriu připomene zásadní události spojené s datem 25. září, ale začínáme další hodinu Středočeského dopoledne zprávou dne. Ve 12 obcích v okolí Odoleny vody nesmějí lidé pít vodu z veřejného vodovodu kvůli nadlimitnímu obsahu olova. Omezení se týká zhruba 20 tisíc lidí. Aktuální situaci přímo ve Zdivech sleduje reportér Josef Beneda.
8: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Středočeské dopoledne, pěkný den. A Honza Macoun s vámi. Voda ve vodojemu Odolena, voda u Prahy je kontaminovaná. Odběr vzorku odhalil, že je v ní nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z kohoutku zhruba 20 tisícům lidí, třeba ve Zdibech, kde je i kolega Josef Beneda.
1: Hezký den. O tom, že je voda kontaminovaná, se lidé třeba tady ve Zdibech dozvěděli včera večer. Já jsem u místní základní školy, kam dnes žáci přicházeli stejně jako každý den, sebou si ale přinesli více pití než obvykle. Mluvil jsem třeba s jednou z maminek, paní Kristýnou z nedalekých Větrušic, která prý zjistila, že je voda závadná ze sociálních sítí. Informace její rodinu vyděsila a hned si nakoupili zásoby pitné balené vody. Tady u školy jsou přistavené hned dvě cisterny a nedostatek tak dnes podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Pitná voda neteče také v dalších 11 okolních obcích, například v Hošticích, Husinci, Klíčanech nebo Vodochodech.
0: Klíčová otázka, jak na tu situaci zareagovali a jestli vůbec středočeské vodárny a vedení obcí.
1: Tak před několika minutami vodárny informovaly, že nyní provádějí opatření, která mají vést k vyčištění vody a pravidelně odebírají vzorky. Výsledky pak posílají hygienikům. Už včera večer zjistili, že zajistili náhradní zásobování vodou především u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. A zásobovat občany se snaží i vedení obcí. Například Zdiby na sociálních sítích včera večer uvedli, že budou kyvadlově přeměstňovat svou cisternu, aby zvládli zásobovat Holosmetky a Brnky. V Klecanech jsou zase přistaveny cisterny v ulicích u školky, u Národního ústavu duševního zdraví, ulici Centrální nebo v ulici Na sídlišti před školou. Obce také požádali o pomoc státní správu hmotných rezerv, která přislíbila, že v okolí rozmístí i své cisterny.
0: Kdy se vlastně hygienici dozvěděli, že ta voda není úplně OK?
1: Tak hygienici včera odebírali 12 vzorků. Vodu začali intenzivně kontrolovat už kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti. V jednom ze včerejších vzorků naměřili zhruba 3x více olova, než je povolený limit. Je důležité říci, že míra koncentrace v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko, ale lidé ji můžou využívat jako užitkovou. Středočeské vodárny včera uvedly, že pravděpodobný zdroj kontaminace je známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Kdy ale lidé budou moct opět pitnou vodu, zatím není jasné.
0: Ze Zdib, severně od Prahy, do vysílání dopoledního se přihlásil reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace a přidávíme další, jakmile budeme vědět. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Jedeme dál, naše vysílání pokračuje i muzikou, tak snad se bude líbit PH.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: sladit můžeme bílým cukrem, medem, melasou, javorovým, agávovým nebo datlovým syrupem. Sladkost dodá také ovoce, třeba rozmačkaný banán, jablečné pyré nebo rozmixované datle. Ovšem, když už jsem začal tím cukrem, tak samozřejmě někdo říká, to je ta bílá smrt, ten cukr, že hned vedle mouky, to je to nejvíc, nejhorší, co můžeme do sebe dostat, ale taky existuje i hnědý cukr a i když může někdo namítnout, že to není úplně OK, přesto tam plusy jsou.
1: Babské rady.
2: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Já vám taky řeknu, ne takovou radu, něco jako říká Halina, moje rada zní, ne. Prosím vás, jestli znáte nějakého vegetariána přesvědčeného, který je vedle vás, nebo máte ho na dosah, prosím vás, obejměte ho. A ne soucitně, jakože tak, jakože hlavou nahoru a oči sloup. Dnes je totiž den, nejen páteční 25. září, ale taky den obejmy vegetariána nebo vegetariánku a den záchrany koal, zkuste se podle toho taky zařídit.

0: Hazena, Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 10.42 je aktuální čas, s vámi středočeské dopoledne s Honzou. Přidám ještě do celé kapelu BSP, taky Karla Černocha. Budeme vzpomínat, bude ten čas tak mile plynout, až se dostaneme ke konci pracovní doby. Možná pro někoho ke konci dovolené a jeho posledního všedního dne. Zase neříkejte mi, že pokud máte tu možnost a můžete si vzít volno pro příští týden, že byste to neudělali. Udělali. No tak, bude hezky. Jak moc, řekneme ve zprávách v 11. Teď Petr Jungmann a něco z historie.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
3: Jako macek.
2: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80. by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hi-fi na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
6: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
0: Taky máme písničky se vzkazem, můžete si vzkazy objednávat nebo odesílat. A to prostřednictvím formuláře na našich stránkách středníčechy.rozhlas.cz. A já na ně koukám a tam na mě vykoukla včerejší Helena Maršálková z kapely Pacific. Alex a host, článek, zpětný poslech, všechno je možné. Jo, a jinak zprávy v 11, už za 14 minut, ať se vám daří, a hlavně ty plány na víkend, jestli ještě nejsou připravené, zkuste zbystřit v příští vysílací hodině, třeba vám něco kápne do ucha.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Vodojem Odolena Voda připravují středočeské vodárny k čištění. Odpoledne bude zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
3: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí, nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO reagoval, že se na jednání o nedůvěře těší. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena Voda. Včera tam naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to uvedly na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny Vody by neměli vodu používat k pití ani vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hýbl.
4: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
2: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Sport. Ve čtvrtém kole hokejové Tipsport Extraligy Kladno v 18 hodin nastoupí proti Plzni. O půl hodiny dříve Mladá Boleslav vyzve mistrovské Pardubice. Kapitán bruslařů Adam Janošík říká, jak vnímá skutečnost, že po výhře 5-3 na Spartě středočeši přivítají dalšího adepta na nejvyšší příčky. Každopádně bruslaři chtějí uspět.
5: Je to tak, no, ale keď sa pozriete na celý ten program Extraligy, tak moc si asi tam navyberáte. Bude to dôležité, samozrejme, sme si toho vedomi, ale proste musíme hrať, či sa vyhráva, či sa prehráva. Nikdy neviete, keď sa to otočí a musíme ísť až do konca a bojovať o každý bod. Počasí.
2: Odpoledne čekáme, že se oblačná až polojasná obloha přechodně i zatáhne. K večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Čechově mostě trvají velké komplikace na jeho začátku. Pod Letnou osobní auto srazilo dva chodce. Na místě zasahují záchranáři ve směru do centra k právnické fakultě se stále nedá projet. Provoz je zastavený. A na D1 směr na Brno je 10-minutové zdržení za sjezdem na Popovice od 17. kilometru ke 20., kde blokuje levý pruh střed dvou osobních aut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už pokračuje středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
6: Připomínám, kdo se teprve až teď probral k životu, je páté.
1: Středočeské dopoledne.
6: Co pro vás dál máme připraveného v rámci scénáře středočeského dopoledne 25. září? No tak třeba, že zjistíme, co má společného káva s mlékem a vesmír, a pozveme vás na dnešní noc vědy, která otevře dveře škol, laboratoří i hvězdáren po celé republice. Denisa Hergeslová taky tipy, kam vyrazit dnes při pátku za kulturou. A zastavíme se i před leteckým muzeem Metoděje Blacha v Mladé Boleslavi. Nově tam stojí památník připomínající skoro 40 pilotů, mechaniků a členů pozemního personálu RAF. Jak vypadá a čí příběhy připomíná, uslyšíte do 12. hodiny. A nejsou to fány, vám říkám, to ne, nejsou. I když o nich Karel Gott zpívá. Taky se přidává kapela Beatles, Mňága až Djorb, Olympic, Elán a nebo Katapult.
1: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Páteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Kapela Beatles nemusím asi představovat. Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale taky třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabízí dnešní noc vědy. Program se letos připravilo víc než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celé republice. Tak třeba na matematicko-fyzikální fakultě, kde bych se ztrácel už ve dveřích, tak tam si budete moci ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem. Jsem v úzkých, nepiju mléko.
1: Tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dát to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
1: Dole, ano. Teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono se nám to vlastně nemíchá. Ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
2: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
2: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
3: V virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi.
2: Návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
4: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
2: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Ještě doplním důležité informace, která se váže vlastně k tématu, abyste věděli i vy nebo všichni, kdo poslouchají vysílání do středních Čech. Na Noc vědy můžete vyrazit právě i do Středočeského kraje. Třeba škola ve Vinařicích u Kladna, co jsem zjistil, pořádá workshop pro děti, ve kterém budou hledat vlastně poklad pomocí GPS, taky luštit tajná písma i mimiku obličeje. Laserové systémy a laboratoře si zase můžete prohlédnout v centru Eli Beamlines, a to v Dolních Břežanech, a řeč zvířat můžete zkoumat třeba v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd v Liběchově. Mnohem víc těch akcí je. Pojďte strávit páteční večer jinak.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a rychle do letadla musíme být co nejrychleji v Mladé Boleslavi, přímo v tom prostranství před leteckým muzeem. Tam totiž to místo zdobí památník letců RAF. Je na něm skoro 40 men pilotů, mechaniků a pozemního personálu. No a ten popis, pokud letadlo nebude mít zpoždění, vám připravíme do vysílání za pár minut. Na řadě Niagara až Dorp. Dobrý den.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Doletěli jsme včas do Mladé Boleslavy, takže byl i čas na písničku pátečně laděnou, vhodnou. Disko Příběh a Michal David. 11.28, přeji dobrý den a hned si zaostříme na nový památník letců RAF, který stojí právě před Leteckým muzeem. To dílo vytvořil česko-švédský tým umělců, mladoboleslavský magistrát za něj zaplatil skoro 2 miliony. Na památníku je i jméno Vladimíra Slánského.
1: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel.
2: Vzpomíná na svého strýce Vladimíra Slánského Vladimír Hamáček. Právě Slánský je jedno z asi 40 jmen na novém památníku.
1: Pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
2: Porozuměl jsem tomu správně, že se tedy z války vrátil zpět.
1: Vrátil se z války zpět zdrav.
2: Slavnostního odhalení pomníku se účastní přes 100 lidí, včetně školáků a autorů památníku. Jedním z autorů je Juráš Lásovský a dílo nese název Contrail.
3: Ten koncept vlastně toho díla je kondenzační stopa, neboli contrail anglicky. Jsme chtěli zhmotnit tu lehkost toho contrailu, který vytváří na obloze to letadlo, který letí.
2: Vidíme tam různé loppingy, vidíme tam různé zákruty, takže to přesně jako když letí nějaké třeba bojové nebo akrobatické letadlo.
3: Ano, přesně, za druhé světové války těch bitev, třeba mě napadá bitva o Anglii, bylo spoustu.
2: Michal Plavec z Národního technického muzea připomíná, které letouny piloti RAF používali.
4: Jenom když to rozdělíme na ty základní perutě, což znamená stíhací a bombardovací, tak u stíhacích ze začátku Hurricane, potom Spitfire v různých verzích, u bombardovací Wellington a potom přechod na americká bombardovací letadla Liberator B-24.
2: Vedoucí leteckého muzea Vladimír Handlík si podobu díla pochvaluje.
5: Já mám velikou radost, že vlastně víc než po 80 letech jsme nezapomněli na lidi, kteří za nás za války bojovali.
2: Ve službách britského královského letectva zemřelo za druhé světové války přes 500 Čechoslováků. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Asi se dluží doplnit ještě jednu informaci na téma letiště a památník, u kterého jsme teď byli prostřednictvím Radka Duchoně v reportáži. Ono v rámci středečního dopoledne po 11. hodině středočeský host a tím bude Vladimír Handlík. Tak doufám, že budete poslouchat naše vysílání, protože jako ředitel Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi bude vědět o každém letadlu a každém exponátu úplně všechno, stejně tak jako o trávě, která tam roste. Zkrátka nic mu nebude cizí, tak se ho zeptáme a budeme zvát posluchače středních Čech i těch přespolních, kteří poslouchají naše vysílání. Tak ještě jednou, středa dopoledne po 11. hodině.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Poslouchat budete taky Denisu Hergeslovou s nabídkou pátečních tipů do našeho kraje, což bude chvilku před 12. a do té 12. do času zpráv i muziku. Kapela Olympic.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: z práce.
1: Ano.
0: Dá se to taky tak doplnit, otextovat. Ve 11:45, komu kručí v žaludku, prosím vás, v pořádku. Pojďme ho naplnit kulturou.
2: Středočeské tipy.
3: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum v Říčanech už jen do neděle láká na jedinečné dobrodružství Expedice Vesmír, které vás zavede do hlubin kosmu i na planety naší sluneční soustavy. Vyzkoušíte si roli kosmického technika, odpálíte raketu nebo přistanete na měsíci a zapojíte se i do tvořivých aktivit. Program probíhá v budově muzea, geoparku i na astrostezce se zmenšenou sluneční soustavou. Budete obdivovat skutečné meteority a vltavíny. Přijďte objevit vesmír hravou a zábavnou formou. Jaroslav Seifert jako nositel Nobelovy ceny, ale taky jako mlsoun, mizerný tanečník, neplavec nebo cyklista. Právě tyhle méně známé tváře českého básníka představí od 19 hodin v Kralupech nad Vltavou inscenace Všecky krásy světa. Komorní divadelní mozaika se odehraje v sále základní umělecké školy. Vznikla ke stému 20. výročí Seifertova narození a kombinuje činohru, hru, tanec a hudbu. Seifertovy vzpomínky a myšlenky v ní ožívají v podání souboru Pro Art. Režíruje Martin Dvořák. Slunce máme každý den nad hlavou. Jeho aktivita ale ovlivňuje mnohem víc než jen to, jestli si vezmeme sluneční brýle. Co se na slunci odehrává a jaké to může mít dopady na Zemi, se dozvíte ve hvězdárně ve Vlašimi. Noc vědy začne v 16:30 pozorováním sluneční aktivity a prohlídkou meteorologických stanic. Od 18 hodin si pak vyslechnete přednášku astrofyzika Michala Švandy a pokud dovolí počasí, večer bude patřit taky pozorování noční oblohy. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Než odstartují zprávy v poledne, dovolím si připomenout, že běžecký závod Běchovice Praha v neděli omezí městskou dopravu ve východní části hlavního města. Ty změny se dotknou tramvají i řady autobusových linek, především během dopoledne a časného odpoledne. Třeba přibližně od 11:45 do 13:00 budou tramvaje 9:11 končit u vozovny, dál na spojovací pojede pouze 31. 109 bude jezdit část dopoledne k odklonem přes depo Hostivař a vybrané spoje budou prodloužené z Dolních Počernic do Běchovic. Podívejte se případně na přesné informace na stránkách dopravce, hromadně v aplikaci PIT Lítačka nebo pit.cz. Miluju tě. Jelen.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ale jistě, co můžeš odložit na zítra, znáte to. No tak to v žádném případě, protože příště potom třeba u této akce nebude.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Pitná voda v několika obcích severně od Prahy obsahuje olovo. Vodárny na některá místa přistavily cisterny. Odpoledne bude zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké poledne. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
5: V pitné vodě pro 12 obcí v okolí města Odolena voda je vysoké množství olova. Lidé by ji neměli pít, vařit z ní ani ji používat na mytí nádobí. Středočeské vodárny na některá místa přistavily cisterny. Není jich ale dost. Pomoct může Správa státních hmotných rezerv. Pokračuje její předseda Pavel Švagr.
7: Máme několik dotazů místních starostů na naše možnosti ohledně pronájmu cisteren na vodu. Jsme připraveni okamžitě reagovat. Dodání cisteren na konkrétní místo, to je pak již záležitostí několika hodin.
8: Co se týká balené vody, tak tu ve státních hmotných rezervách nemáme.
5: Seznam míst, kde lidé najdou cisterny, je na webu středočeských vodáren. Dělníci opraví ulici nad Zátiším na Lhotce v Praze 4. Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou studii. Ta bude podkladem pro přestavbu úseku mezi ulicemi Nad Koupadly a u vodotoku.
9: U rybníka dělníci vytvoří pobytové schody, rozšíří chodníky a přibudou také stromy a další zeleň. Součástí úprav bude i dřevěná terasa s posezením a informační tabulí. Obnova naváže na plánovanou opravu kanalizace v ulici Nad Koupadly. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Sport.
5: Amálie Hilgertová jako jediná česká kajakářka postoupila do finále mistrovství Evropy ve slalomu. V italské Ivrée v semifinále obsadila 9. místo.
4: Počasí.
5: Odpoledne čekáme, že se oblačná až polojasná obloha přechodně i zatáhne. K večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme teploty 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: V Troji pokračuje regulace provozu v Blance. Kolona tak přetrvává v Holešovičkách, z úrovně Bulovky sune se zhruba 15 minut. A podobný čas ztratíte ve spojovací směrem od Jarova k Blabence mezi křižovatkou s Českobrodskou a omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Silnější provoz potrvá i na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most od Běchovic za Europark. A i na příjezdu do metropole plzeňskou D5, tam jsou to hlavně kamiony, pojíždí od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ohřech na 18. kilometr, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách jsou už tady písničky se vzkazem s Honzou Macounem.
0: Zdravím vás, pěkné poledne, pojďme poobědvat něco, co udělá radost, u čeho se budete usmívat a nikdo z okolí nebude vědět proč. Bude si o vás myslet, že vám rupla cévka, ale přitom vy se jenom tak červenáte jako lanovka na Petří.
4: Písničky se vzkazem.
0: A stačí málo, aby k vám nějaké to přání nebo vzkaz doputoval. Odešlete SMS-kou ve tvaru STC Mezera váš vzkaz a s odesláním na číslo 900104. A nebo e-mailem, nebo z takového formuláře jednoduchého, nenáročného z našich internetových stránek. Kdo si s těma internetama rozumí, ťukejte. středníčechy.rozhlas.cz dole vlevo. Možná vpravo, já to budu radši ověřit.
4: Písničky se vzkazem.
0: Páteček, koukám se, kdo slaví, co slaví a případně, jestli máme něco významného, výjimečného, co se váže k tomuto dni, tak koukám na Zlaty. Milé Zlatky, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda. Posílám úsměv, jedna Zlata připadá přibližně na 4100 obyvatel, průměrné Zlatce 45 a nejčastěji bydlí tak na Jižní Moravě, abych byl úplně nejpřesnější, Znojmo. Vidím Zlatky dvojmo a podle příjmenáře jsou to Jeřábkovi. Vás je něco přes 3500, z našeho kraje vybírám třeba Neratovice, tam bych mělo být s tímto příjmením 9. Ať už slavíte cokoliv, jenom nejlepší, nejlepší a nejlepší, ano? A jestli to bude humor na počest jeho mezinárodního dne, prosím, ale to bych se nechal ujít.

0: 12.24, písničky se vzkazem pro pátek, předtím než odstartujeme prodloužený víkend. Paráda. Honzíko, chtěla bych písničku pro vás, protože máte dlouhé vysílání a pořád jste vtipný a taky na vysokou pro paní Květu s Romanem. Děkuje Věra Novotná, taky děkuji. Dobrý den, prosím o písničku pro naši maminku Alenku do Českého Brodu. Dnes má za sebou náročný týden, tak ať si konečně sedne, dá si kávu a chvíli nic nemusí. Zdraví dcera Lenka s rodinou. Přejeme hezký den všem. Honzíku, prosím zahrát dodatečně Marcelce z Prahy k narozeninám. Hodně lásky, štěstí, pohody a hlavně zdraví přeje Anička z Kutné Hory. Díky za zahrání. Krásný pozdrav posíláme do Nymburka našemu dědovi Karlovi. 79 slaví a pořád tvrdí, že na svůj věk nemá čas, tak ať mu zdraví slouží a dobrá nálada vydrží. Přeji děti, vnoučata a pravnoučata. Přejeme hezký prodloužený víkend a písničku posíláme Květě, Romanovi, Marušce, Zdeňkovi, Jarmilkám, Aničce, Stáně s Alčou, taky Světle, Janinám, Marcelce, Veronice a babičce Jarce. Zdraví Věra z Čachovic a dobrý den do studia. Prosila bych, popřejte sestře Marušce z Benešova, která slaví narozeniny. A ti nic nebolí, má kolem sebe hodné lidi a každý den aspoň jeden důvod k úsměvu přeje sestra Božena. Božka, splněno.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Písničky se vzkazem.

0: Zajímavý e-mail mi přišel teď, ve kterém se píše: dnes nebudete číst písničky se vzkazem. A proč bych je nečet? Jsou tady i další balík jejich. Prosím o zahrání pro manžele Mašátovi, kteří dnes slaví výročí svatby, brali se před 55 lety na radnici ve Stodě. Přejeme jim zdraví, pohodu a mnoho dalších společných let. Syn Pepa s rodinou, dcera Šárka a vnučky Andrejka, Péťa, Aneška s Johankou. Děkuji jim. Přejeme krásný pátek paní Milušce do Kladna, která právě dneska odchází po mnoha letech do důchodu, ať si užije zasloužený klid, zahrádku, vnoučata a hlavně rána bez budíku. Zdraví kolegyně z práce, což mě trošku jako mrzí, že? Ale říká se, že ti vyzrálejší mezi námi vstávají i bez budíku poměrně brzo. Další vzkaz je: klidný pohodový pátek při plný zážitku bez potíží a se slunečními paprsky, které pohladí vás, Honzo, i všechny posluchači. Prosím o písničku pro Zlaty, Veronika. Dobrý den, chtěli bychom poslat písničku tatínkovi Františkovi do Mělníka. Má narozeniny a pořád se stará víc o všechny než o sebe, tak mu přejeme zdraví a trochu času i pro sebe, dcera Petra a syn Milan s rodinami. Další vzkaz: dnes bychom chtěli pozdravit naší kamarádku Hanku z Poděbrad. Poslední týdny neměla úplně jednoduché. Neměla to úplně jednoduché, taky posíláme trochu dobré náhrady, síly a připomínku, že na ní myslíme. Zdraví holky a dobrý den, prosím o písničku pro manžela Jaroslava z Kolína. Dneska je to 40 let naše tehdejší ano, které stále platí a do smrti snad platit bude. Děkuji a zdraví manželka Eva, no prosím pěkně. No samozřejmě odehráno jest, tak doufám, že Zlatka, která mi napsala a která zároveň se dotazuje, zdali budu číst nebo nebudu číst, tak i pro vás, Zlatko, písnička. Ať se vám daří, posílám úsměv. A nečuchte se.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky se vzkazem.

0: Zlatka ještě jednou napsala, ta, která se mluvil před chvílí, jestli čtu, jestli jsou vzkazy, teď ještě napsala, že tady má vzkaz připravený pro mámku. No jo, ale teď jde o to, jestli jste slyšela první balík vzkazů, teď už jde na řadu třetí. Kdyby náhodou tam ten vzkaz nebyl, napište mi, jak to zachráníme ještě. Mamince taky budeme přát, určitě jo. Zdravíme všechny posluchače, posíláme přání mamince vlastně do Dobříše, ať si užije klidný víkend, nemusí nic vařit a nechá se jednou konečně obsloužit i od ostatních. Máme tě rádi, děti s rodinami. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Vlastimila. Brandýs nad Labem slaví 72. narozeniny. Zdraví, štěstí, radost z každého dne a ještě spoustu kilometrů na jeho milovaném kole, děti a vnoučata. Taky posíláme písničku babičce Aničce do Vlašimi. Dneska se chystá péct švestkové koláče pro celou rodinu a celý Český rozhlas Střední Čechy. To už jsem si tam doplnil já, protože to je to nejlepší, co znám. Tak ať se podaří, hlavně ať jí zase nezmizí dřív, než si jeden sama ochutná. Zdraví vnoučata. Hezký den do rádia. Chtěl bych pozdravit manželku Jitku, která má dnes poslední pracovní den před dovolenou, ať už konečně přestane myslet na práci a začne balit kufr. Zdraví manžel Mirek. Prosím o písničku pro naši sousedku Růženku z Rakovníka. Každé ráno kontroluje, jestli nám už přišly noviny a když ne, ví o tom dřív než pošťák. Takže dneska posíláme pozdravení. Přejeme hlavně zdraví a stále dobrou náladu Novákovi od Bedle. A poslední vzkaz, a jestli to nebude on, tak to teda nevím. Dobrý den, chtěli bychom popřát naší úžasné babičce a mamince paní Zlatě Bezouškové s Příbrami k dnešnímu svátku. Zlatá, zlato, k tvému svátku posíláme přání v řádku, ať tě provází zdraví a smích a štěstí na všech dalších, já doplním, snad se nebudete zlobit, dalších zlatých cestách. Krásný den přejí Zlatka, Pája a Tomáška. A já mám takové tušení, že to je ten vzkaz. Hezký pátek.
1: Písničky se vzkazem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Lidé z okolí Odoleny vody nesmí používat vodu z kohoutku kvůli nadlimitnímu množství olova. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Odpoledne bude zataženo, k večeru se ale vyjasní a naměříme až 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Středočeské vodárny čistí vodu z vodojemu Odolena voda. Včera tam zjistili nadlimitní množství olova. Pitná voda neteče z kohoutku lidem ve 12 městech a obcích, třeba ve Zdibech, kde je náš reportér Josef Beneda.
6: Středočeské vodárny ve vodojemu pravidelně odebírají vzorky a následně posílejí výsledky hygienikům. Co konkrétně vodu kontaminovalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení na zdraví. V zasažených obcích rozmístili 21 cisteren. Třeba tady ve Zdibech se snaží zásobovat pitnou vodou i sami. Pracovníci obecního úřadu je rozváží seniorům a lidem, kteří si nemůžou dojít nakoupit balenou vodu do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody. Nadměrné hodnoty olova odhalily vzorky včera večer. Při krátkodobé konzumaci ale lidem zdravotní riziko podle hygieniků nehrozí a vodu můžou využívat jako užitkovou. Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
7: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
5: V areálu Akademie věd v Pražské Libni se dnes v 16 hodin otevře nová naučná stezka. Propojí 7 ústavů Akademie věd v okolí přírodní památky Okrouhlík. Návštěvníci budou moci práci místních vědců objevovat skrze venkovní instalace. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd. Cesta začíná u murálu Jaroslava Hejrovského a exponáty jde navštívit v libovolném směru i pořadí. 17 lidí je zraněných po nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
8: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
4: Počasí.
5: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. K večeru ale od západu oblačnosti ubyde a naměříme 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru začíná kolona až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně pozor za sjezdem na Rudnou. Na 6. a 5. kilometru se srazily dvě dodávky. Projíždí se stoupacím pruhem. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba Na nohou tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak.
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Takový tlumič.
4: A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaný hyperextenzí.
0: Ty to znamená, hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt, ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili, děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Vesele a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku. A bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty, levý chrbát. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení, to jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění, někdy se dává i sádra, někdy se dává různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Letošní ročník akce Noc vědy ve Vlašimské hvězdárně se zaměří na dopady sluneční činnosti. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je také nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřold.
2: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
0: Ve Vlašimské hvězdárně se dnes koná Noc vědy. Letos se návštěvníci dozví zajímavosti o dopadech sluneční činnosti. 24. ročník akce začíná v 16 hodin a 30 minut komentovaným pozorováním sluneční aktivity. Další program popisuje Pavla Kovalská z Vlašimské astronomické společnosti.
3: V 18 hodin má docent Michal Švanda přednášku o tom, jaké jsou dopady sluneční činnosti na člověka. Na člověka, na zvířata, na přírodu celkově. Můžete si prohlédnout celou hvězdárnu, včetně jejího přístrojového vybavení.
0: V případě jasného počasí se od 20 hodin koná pozorování večerní oblohy. Dělníci opraví silnici nad zátiším na Lhotce v Praze 4. Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou studii. Ta bude podkladem pro přestavbu úseku mezi ulicemi Nad Koupadly a u vodotoku.
4: U rybníka dělníci vytvoří pobytové schody, rozšíří chodníky a přibudou také stromy a další zeleň. Součástí úprav bude i dřevěná terasa s posezením a informační tabulí. Obnova naváže na plánovanou opravu kanalizace v ulici Nad Koupadly. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, jasno nebo skoro jasno a po ránu hlavně na severu se nám budou držet mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blankou. Počítejte se zdržením asi 20 minut. A v Dobříšské z centra se jede pomaleji od Mrázovky na Zlíchovský tunel. Plná je kvůli tomu i Radlická už od Valtrovky. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné páteční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli v řidičské abecedě probereme, jak správně vyjíždět z obytné zóny. Dozvíme se, jak je to aktuálně s olovem v odolené vodě a připomeneme, že se sluchátky na uších a očima na mobilu se bezpečně nepřechází. Zavzpomínáte si na písničky, které nestárnou s Jankem Ledeckým, Jiřím Kornem a Petrem Mukem.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Páteční středočeské odpoledne a teď rady pro ty, co usedají za volant. Hlásí se Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Erl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne a Středočeské vodárny podali kvůli kontaminaci ve vodojemu Odole na Voda u Prahy trestní oznámení na neznámého pachatele. Ve vodě naměřili včera večer nadlimitní hodnoty olova. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Jednou ze zasažených obcí jsou Zdiby, kde je náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Já jsem u místní základní školy, kam dnes přišli žáci jako každý jiný den. Sebou si ale přinesli více pitné vody. Školní jídelna je dnes v provozu. Museli ale vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžu umývat. U školy jsou připravené dvě cisterny, které jsem přijel doplnit technik krátce před polednem. Voda z kohoutků není pitná ani v dalších 11 okolních obcích, třeba v Klíčanech, Postřižíně nebo Klecanech. Středočeské vodárny ve vodojemu v Odoleně vodě pravidelně odebírají vzorky a následně posílají výsledky hygienikům. Důvod kontaminace vodárny zatím neznají. Podle jejich ředitele Jakuba Hanzla nemohlo jít o běžné provozní záležitosti.
2: Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů, ale v tuto chvíli nevíme a potřebujeme samozřejmě, aby to někdo prošetřil.
1: Vodárny se podle Hanzla teď snaží vodu vyčistit.
0: Kdy tedy poteče z kohoutku pitná voda?
1: To zatím bohužel není jasné. Technici zatím napojili odběratele ve městě Odole na voda na druhý vodojem, ve kterém není kontaminovaná voda. Zbytky té kontaminované vody se ale můžou stále nacházet v síti, říká ředitel společnosti vodárny Kladno Mělník Josef Živnůstek.
3: Takže čekáme na chvíli, kdy nám vzorky potvrdí, že ta kontaminace je definitivně pryč a v tu chvíli bychom mohli prohlásit vodu zase zpátky za pitnou. Vodovodní sítě v tuhle chvíli intenzivně proplachovaná, tak abychom se té kontaminované vody co nejrychleji zbavili.
1: Optimistická varianta podle Živnůstka je, že by se dodávky mohly obnovit v řádu několika dní.
0: Jak budou situaci do té doby řešit v zasažených obcích?
1: Středočeské vodárny v nich rozmístily desítky cisteren s pitnou vodou a další slíbila i státní správa hmotných rezerv. Obce se ale snaží situaci řešit i sami. Například vedení Zdib nakoupilo zásoby pitné vody a rozváží je seniorům a lidem, kteří si pro ně nemůžou dojít do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody.
0: Říká náš reportér Josef Beneda. Děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Nově polepená tramvaj v Praze vyzývá cestující k pozornosti při přecházení tramvajových tratí. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta cílí hlavně na mladé a reaguje na to, že za první pololetí srazili tramvaje v metropoli 43 lidí. Z toho jedno dítě zemřelo.
2: Jedním z míst, kde se v Praze stává nejvíc nehod chodců a tramvají, je Florence. Často tady projíždí například cestující Honza.
3: Vždycky si dávám pozor a když už mám sluchátka, tak je mám na režimu propustnosti, anebo pokud mám sluchátka, na kterých to není, tak mám jenom jedno sluchátko.
2: Cestující Adéla naopak přiznává, že někdy není dostatečně pozorná.
4: Já koukám do telefonu docela dost, když jdu domů třeba ze školy, ale když jsem na přechodu, tak to vždycky jakože odložím a jako kouknu se, ale občas se mi stává, že se zapomenu třeba rozhlídnout. No.
2: Právě mladé lidi upozorňuje na nebezpečí při sledování telefonu a poslechu hudby ze sluchátek kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli a okolí.
5: Poukazujeme právě na ty 3 sekundy, někdy de facto se jedná o jednu sekundu, kdy jedna sekunda nepozornosti může přinést fatální následky.
2: K opatrnosti bude vyzývat tramvaj polepená obrázky sluchátek, telefonu a taky nápisy jako třeba vidím, slyším, jdu. Právě tyto kroky můžou zabránit nehodě.
5: Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
2: Jak špatně je slyšet přijíždějící tramvaj, si děti budou moct vyzkoušet na simulátoru, na různých akcích nebo ve školách, popisuje organizátor kampaně Martin Farář.
6: My simulujeme z reproduktoru příjezd tramvaje. Ta tramvaj přijíždí z větší vzdálenosti a ten zvuk se postupně zesiluje. Na animaci, která je před nimi, kterou ale nevidí, tak se odehrává zároveň odpočet té vzdálenosti směrem k tomu člověku až do nuly, to znamená, kdy ta tramvaj bude stát těsně vedle něj.
2: Já si teď budu tuhle simulaci moct vyzkoušet. Nandám si tedy na hlavu sluchátka, postavím se zády, abych neviděl na ten monitor, který tady máme. V tuhle chvíli slyším jenom hudbu, tramvaj zatím vůbec. Teď jsem zvedl ruku, protože jsem slyšel hukot, jak se blíží tramvaj. Jak daleko jsem byl?
6: Tramvaj jste uslyšel zhruba ve vzdálenosti 43 metrů.
2: Zároveň ale asi třeba podotknout, že já jsem se v tuhle chvíli opravdu soustředil na to, že za zády mám reproduktor, kde se bude zvyšovat hlasitost tramvaje a očekával jsem, že nějaká tramvaj přejede.
6: Ano, v reálném provozu to tak není, protože tam se soustředíte spíš na ten obsah, který vám hraje do sluchátek.
2: Za první pololetí letošního roku eviduje dopravní podnik hlavního města 43 nehod tramvaje s chodci. Jeho dopravní ředitel Jan Barchánek připomíná, že tramvaj má oproti ostatním vozidlům ve městě delší brzdnou dráhu.
7: Tramvaj, když je plná, tak to může být třeba až 60 tun. A samozřejmě, když si to porovnáme s nějakým jednotunovým autem, tak ten rozdíl je třeba čtyřikrát delší.
2: Kromě polepené tramvaje budou ke 3 sekundám pozornosti vyzývat taky videa na sociálních sítích a nápisy na chodnících. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Až 87% českých dětí používá umělou inteligenci. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
5: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
3: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne a zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Je to už podruhé, co hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše opozice svolává. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Ve Staré Boleslavi dnes začínají stánkaři nabízet svoje zboží. První zájemce svezou taky kolotoče. Začíná tím program Národní svatováclavské pouti. O víkendu bude akce pokračovat koncerty a dalšími kulturními akcemi. Relikvie svatého Václava přijede do města v neděli v 19 hodin. Hlavní poutní mši pak bude v pondělí od 10 hodin sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Říká Žaneta Bohorodčanerová z Infocentra Staré Boleslavy.
6: O víkendu bude 9 hudebních vystoupení, například AG Flag nebo kapela Jamaron. A v pondělí bude vedle duchovního a dalšího programu otevřená i děkanská zahrada u baziliky svatého Václava, která je běžně veřejnosti nepřístupná.
3: Až 87% českých dětí v věku od 12 do 17 let používá doma nebo ve škole umělou inteligenci. Vyplývá to z výzkumu společnosti Scio Research. Klíčovou roli pro bezpečnou práci s umělou inteligencí hrají podle experta na technologie Martina Duráka rodiče.
7: Pokud rodiče chtějí poučit děti o AI, tak by měli splnit aspoň 3 základní body. Nechat si ukázat, jak to dítě dneska AI používá, domluvit si nějaký základní pravidla, že třeba citlivé údaje do toho nepatří a použít je aspoň jednou společně.
4: Počasí.
3: Počátku noci bude většinou polojasno, ve druhé polovině se vyjasní a zejména na severu kraje se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 3 stupně Celsia. A počasí na zítra, jasno nebo skoro jasno a po ránu hlavně na severu se nám budou držet mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelů. Postojíte proto v Patočkově, tam je to asi na půl hodiny. Plná je taky Svatovícká a Dobříšská. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam se zastavuje za Lochkovickým tunelem na 15. kilometru. Pomaleji se jede až na 22. a 5. kilometr, zasahují tam u nehody. Zdržení asi 20 minut. A v Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
8: Pohodový pátek s námi.
4: Středočeské odpoledne.
8: Počasí na prodloužený víkend předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Taťána Míková. Pozveme vás na noc vědy a Martin Písařík zjistí, co v učebnicích nebylo o rostlině s nejdelšími listy. Písničky, které nestárnou, zaspívají Kristina, Marie Rotrová a Dara Rollins.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková s námi. Dobrý den.
2: Krásné v této chvíli, musím říct, oblačné nebo někde dokonce zatažené odpoledne.
1: Může něco padat?
2: No, tak je pravda, že v severní části našeho regionu tam máme na radaru vidět takové nepatrné cíle, ale podle toho, jak je zobrazuje meteorologický radar, tak se zdá, že jsou to kapičky, které nedopadají až na zemský povrch. Takže sice máme hodně oblačnosti, ale zřejmě nikde neprší.
1: Jaké máme teploty?
2: Tak teploty nejsou nijak zvlášť vysoké. Musím říct, že jsou většinou se udržují do těch 18 stupňů Celsia, a to jenom v nejteplejších místech. Takže třeba Dobřichovice, ty mají 17,5, no a těch 18 už tam bylo, takže je vidět, že teplota, jak se zatáhlo, pomaloučku začíná klesat. Ale třeba v Ondřejově, tam je pouhých 14,5 stupně Celsia a ta teplota se tam zatím nedostala přes 15.
1: Co pro nás máte na noc a zítřek?
2: Tak my počítáme s tím, že v noci bude postupně té oblačnosti ubývat, takže ze začátku může být oblačno nebo i zataženo, postupně k ránu polojasno a bude se dál vyjasňovat. Ovšem nad ránem se taky můžou vytvořit mlhy. Ty jsou pravděpodobnější na severu než na jihu, ale samozřejmě se můžou objevit taky tam, kde jsou nějaké řeky nebo rybníky. No a ranní teploty tomu budou přispívat, protože budou docela nízké, 6 až 3 stupně Celsia. Ojediněle se můžou vyskytnout i mrazí. Zejména při zemi. No a pokud jde o vítr, ten moc foukat nebude a to samozřejmě tomu přízemnímu mrazu nahrává, protože bude slabý proměnlivý nebo bude úplně klidno.
1: Co přinese sobota?
2: Tak počítáme s tím, že až se rozpustí ty ranní mlhy, případně nízká oblačnost, tak budeme mít jasnou, skoro jasnou oblohu a ty mlhy by se měly rozpustit už během dopoledne prakticky všude, kde se ráno vytvoří. Maximální teploty budou proti dnešním výrazně vyšší 19 až 22 stupně Celsia a vítr zůstane slabý proměnlivý, případně může být jeho západní, ale pořád tak do těch 11 km za hodinu.
1: Já ještě poprosím, abyste nám odhadla počasí na neděli a sváteční pondělí.
2: Tak máme prodloužený víkend, respektive svátkem prodloužený víkend, takže musím říct, že v neděli začneme taky jasnou polojasnou oblohou s ojedinělými mlhami, ale odpoledne bude přechodně těch mraků trochu víc. Pršet by nemělo, ale celkově počítejme, že se odpoledne na obloze ukáže víc oblačnosti. Ta se bude zase v noci rozpouštět a pondělní ráno už bude jasné polojasné, opět ojediněle s mlhami. Ovšem maximální teploty ty půjdou v neděli na 22 a v pondělí až na 24 stupňů Celsia. Souvisí to taky s tím, že během pondělka už bude podobně jako v sobotu převládat jasno nebo polojasno.
1: Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: Krásný den všem a pěkný víkend.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Mediální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes večer se veřejnosti otevře řada vědeckých budov a laboratoří, kam v noci vědy vyrazit ve středních Čechách, zjišťovala naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Hezké odpoledne.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Tak Žofie, jaké je letos téma noci vědy?
2: Dnes odpoledne a večer, jak jsi říkal, probíhá po celé republice oblíbená noc vědy. Letos je to poprvé pod tímto názvem. Akce 20 let předtím nesla název Noc vědců. A jejím hlavním smyslem je otevřít dveře vědeckých pracovišť, laboratoří, škol i hvězdáren běžné veřejnosti, a to od dětí až po jejich prarodiče. A cílem je ukázat, že věda není žádná nudná teorie, ale fascinující svět plný pokusů, přednášek a vědeckých show. A letošní ročník nese ústřední téma komunikace, co by jev, který propojuje lidi, přírodu, technologie a i celý vesmír.
1: Tak komunikujeme dál, kam tedy vyrazit v našem kraji?
2: Ve středních Čechách je nabídka bohatá, zapojuje se dohromady 16 měst a obcí. Mimo jiné třeba Kladno, Mladá Boleslav, Buštěhrad nebo Dolní Břežany. A program připravují dvě vysoké školy, pracoviště Akademie věd i 8 gymnázií a základních škol. No a velkým lákadlem v kraji jsou hned 4 hvězdárny, například ikonická astronomická observatoř v Ondřejově. Tam bude večer možné pozorovat noční oblohu dalekohledem, tedy za předpokladu, že se nám roztáhnou mraky, ale snad to tak dopadne. No ale i kdyby ne, tak v 19 hodin je v plánu přednáška na téma života ve vesmíru. No ale otevřené jsou taky hvězdárny ve Vlašimi, v Žebráku nebo ve Slaném. Nahlédnout můžete i do špičkových výzkumných center, třeba v Klecanech, Říčanech nebo Liběchově. Tam je třeba venkovní interaktivní stanoviště na téma komunikace mezi organismy a taky toho, co se stane, když si mezi sebou přestanou rozumět. No a kompletní přehled programu po všech těch městech najdete na nocvedy.cz.
1: Jak je to se vstupným na akce?
2: No, nakonec mám nejlepší zprávu, a sice, že vstupné na veškerý program Noci vědy je úplně zadarmo, takže si nemusíte lámat hlavu s lístky, stačí si jenom vybrat místo, vzít rodinu nebo přátele a vyrazit, zažít vědu na vlastní kůži. A já ještě jednou připomenu, že akce probíhá už dnes odpoledne a večer, tak si ji nenechte ujít.
1: Tak to byla naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a pozvánka na dnešní Noc vědy. Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend.
2: Taky naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte ještě chvíli středočeské odpoledne. Martin Písařík dnes změří další zajímavou rostlinu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za chvíli v Humoriádě s Alešem Cibulkou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat. Výjimku mají letiště nebo nádraží. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Zhruba 15 tisíc lidí v okolí v odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Pokračuje generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
2: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
1: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. V areálu Akademie věd v Pražské Libni se dnes otevře nová naučná stezka. Návštěvníci budou moci práci místních vědců objevovat prostřednictvím venkovních instalací. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd.
3: Naučná stezka se slavnostně otevře ve 4 hodiny odpoledne. Propojí 7 ústavů Akademie věd v okolí přírodní památky Okrouhlík. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak funguje setrvačník, uvěznit světlo v optickém vlákně nebo si zahrát na elektrony v atomu. Cesta oficiálně začíná u murálu Jaroslava Hierovského, ale exponáty je možné navštívit v libovolném směru i pořadí. Z Pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: V pondělí zůstanou obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Zákon navíc stanovuje řadu výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Počasí.
1: Počátku noci bude většinou polojasno, ve druhé polovině se vyjasní a zejména na severu kraje se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 3 stupně Celsia. A počasí na zítra jasno nebo skoro jasno a po ránu hlavně na severu se nám budou držet mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 0. kilometr, tam se omezení projíždí pouze pravým pruhem. Zdržení asi půl hodiny. A směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne ze sjezdu na Vestec. Na okruhu směrem na D1 se táhne kolona za sjezdem na Karlovy Kvary k Ořechu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
5: Děkuji.
6: Chtěl se na něco zeptat ještě.
5: Nechtěl jsem dát verš.
6: Jo, jedej.
5: Dám verš, je jednoduchý, jak se to říká, přiléhavý.
6: Ano.
5: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
6: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: z archivu. Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Berili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona to tady jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak na mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v podíváku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podělali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako
1: to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková se nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se,
0: překonal.
1: Vidíš to, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by
1: ses
0: nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
4: Je. Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezky víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, no jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jezina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupí nás za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: Ano. A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním
2: proč
4: jezdila,
2: asi?
4: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte.
9: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce.
8: Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý. To je to zvládne. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka.
10: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, honem.
12: Už jo, zasnu, jo.
9: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učím.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvět.
9: Nezasvínej, vytěrem okamžitě dál.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
4: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Karmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Ina je jiná. Tak to bude jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.

0: rovnovo.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
2: Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Krásná Plzeň.
3: A, zdravíme.
2: Já vás zdravím, oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
3: děkuju.
2: Viděli jsme se na besedě.
3: Ano, ano.
2: Jo? Červený šaty.
3: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty?
3: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpaží, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
2: A neodcházejte od rozděleného díla.
3: Ano.
1: Takže Jiřina.
3: Děkujem, mějte se krásně.
2: Krásný víkend.
3: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli a vítěze už máme.
3: Ano.
1: O Drážďanech to bude,
3: je,
1: a nejen
3: dojde,
1: o nich.
3: Dojdem, Lídlešku, děkuji.
4: Kamera jede!
5: Klapka.
6: Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
4: Jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
5: Kamera jede.
4: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka. Naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
4: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
5: Mně dochází materiál.
4: Se vejdej ti to cancourek, prosím
5: no,
4: tě.
5: To
4: zasínej! Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
4: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
5: Kamera jede.
4: Klapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
4: Stop!
5: Pro mě dobrý!
4: Berem!
8: Humoriáda.
9: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět sedm a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, no já nevím, zkus se na to zeptat. Zkus se na to zeptat a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A, fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastně k toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? Jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Dělníci v pražských Studůlkách staví základní školu pro více než 1100 žáků. Hotová by měla být do 3 let. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat. Musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
4: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměli. Je nutný si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
3: Senioři se mohou ode dneška hlásit do seniorského kvízu v Mladoboleslavském kulturním centru Klementýnka. To sídlí v Havlíčkově ulici. Přihlášky je možné posílat elektronickou poštou, písemně nebo telefonicky. Soutěžit se bude v pondělí 5. října, pokračuje koordinátorka akce Hana Kružíková.
5: Je to náš speciální vědomostní kvíz pro seniory, to znamená, že může přijít kdokoliv, kdo již pobírá důchod, penzi. Jsou rozděleni do skupinek, sami se rozdělí podle toho, jak se jsou sympatiční nebo jak už se znají. Od 2 až 5 členů. No a potom můj kolega má připravený kvíz speciálně pro ně na řadu kategorií.
3: Stavba základní školy pro více než 1100 žáků začala v pražských Studůlkách. Bude v ní 36 kmenových tříd, dílna, knihovna, družina a další prostory, jako například aula pro zhruba 160 posluchačů. Projekt za asi 1 miliardu korun platí hlavní město. Hotová má být za 3 roky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové vznikne v areálu taky několik sportovišť.
6: Součástí budovy jsou 3 tělocvičny, které budou mimo výuku přístupné veřejnosti. Na školu navazuje rozsáhlý venkovní sportovní areál zahrnující atletický oval, sprinterskou rovinku, 2 víceúčelová hřiště a mnoho dalších prvků. Sport.
3: Už za hodinu nastoupí ve 4. kole hokejové Tipsport Extraligy Kladno proti Plzni. O půl hodiny dříve vyzve Mladá Boleslav na domácím ledě Pardubice.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra, jasno nebo skoro jasno a po ránu hlavně na severu kraje se nám budou držet mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tam se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, celé je to asi na 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. V Liberecké směrem do centra se brzdí za sjezdem na Prosek. Následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Tam stále regulují vjezdy do tunelu. Kvůli tomu počítejte také s kolonou v Patočkově, Svatovícké a Dobříšské. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
2: D1. Den v kraji.
0: Jako vždy vše je připraveno a máme pro vás opět to nejdůležitější, samozřejmě z našeho kraje. No a co to bude tentokrát? Například vás pozveme do Průmyslového paláce v Praze, který je po 18 letech od požáru opravený. Také zjistíme, jak je to s pitnou vodou v odolené vodě. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Ale začneme písničkou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: tolik Ondřej Hymáskupy na Žlutý pes. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem už 25. září, který pro nás pro všechny připravila Petra Vališová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda totiž uniklo olovo. Postižené obce proto pro lidi zajistili a dále zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, zatím není jasné. Další informace bude mít už za chvíli náš reportér. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy použila jídelná vejce po minimálním datu trvanlivosti. Uvedla to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 lidí je v nemocnici. Nakazilo se 250 dětí a dospělých a všichni měli podle hygieniků jídlo s prošlými vejci. Podle ředitele školy Libora Skaly proběhnou důkladné sanitační práce v kuchyních. S obnovením provozu školy městská část Praha 21 počítá předběžně v úterý 29. září. V Kladně skončily opravy náměstí Svobody. Po zhruba roce je tak místo opět přístupné veřejnosti. Je tam například nová dlažba, místa k sezení, vodní prvky i kryté autobusové zastávky. Magistrát za práce zaplatil 110 milionů korun. Odpoledne začala na mnoha místech v Česku akce nazvaná Noc vědy. Během ní můžete navštívit univerzity, hvězdárny a jiné instituce, které nejsou běžně přístupné. Ve středních Čechách se letos poprvé zapojila i například základní škola ve Vinařicích na Kladensku. Otevřené jsou pak tradičně hvězdárny Ondřejov, Žebrák a Slaný. A ode dneška taky můžete zajít do opraveného průmyslového paláce v Praze. Komandované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat další. Podrobnosti přineseme v následující hodině.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Valdemar Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. No a přesný čas 17 hodin a 14 a půl minuty. Zůstaneme v Praze. Průmyslový palác právě v Praze je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly a nebo i plesy. Pro veřejnost připravilo také komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer a vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno, jo, ale samozřejmě jsem rád, že se to obnovilo.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové a vrátili jste ho tedy do podoby tak, jak bylo v roce 1891 při otevření průmyslového paláce.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží různých pozlacených nápisů.
4: S vedoucím projektu Davidem Čechem jsme už teď přešli do pravého křídla. Jsou tady parkety, pozlacené lustry.
5: Pravé křídlo vlastně jsme zachovali z 50. let, nebo jeho autenticitu z 50. let, kdy ten průmyslový palác byl přestavěn, adaptován na sjezdový palác. A vlastně zde probíhala ta nejnáročnější operace asi v celém objektu, kdy jsme museli postupně ten dřevěný strop nebo ten podlet demontovat. Zároveň jsme zesilovali ocelovou konstrukci.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: V paláci budou taky veletrhy a festivaly. Hybl doplňuje, že budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu.
6: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady lineární sledování vlastně zakouření toho prostoru, je tady možnost zhášecího systému.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Petr Kolář a jeho známý to song Navzdory hříchům. No a teď opět aktuálně. Středočeské vodárny podaly kvůli olovu v pitné vodě v obcích kolem odolené vody trestní oznámení. Nebezpečná látka se objevila v tamním vodojemu ve čtvrtek večer. No a zhruba 15 000 lidí tak vodu pít nemůže a musí pro ní chodit k cisternám nebo si kupovat balenou.
1: Důležité hlášení. Vážení občané, středočeské vodárny nás informovali o zvýšeném obsahu olova
2: Takto varoval obyvatele Zdib obecní rozhlas. Informace o kontaminaci vody se začaly šířit ve čtvrtek večer, popisuje paní Kristýna, která přivedla svou dceru do místní základní školy.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla toho, co to vlastně způsobilo a nebyla jsem z toho úplně moc nadšená, teda popravdě. A hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
2: Většina rodičů proto dětem preventivně zabalila více pití, stejně jako další zdejší obyvatel Jan.
4: Děti dostali lahvičky z vodou a uvidíme, jak to bude vypadat ve škole a ve školce. A kluci, ale nelejte to na zem, jo?
5: Koukám, že oni si spíš s tou vodou hrají, než že by je to nějak znepokojovalo.
4: Ne, myslím si, že děti to nějak neřeší vůbec, no. Budeme doufat, že se to brzo spraví.
2: Středočeské vodárny přivezly ke škole dvě cisterny. Ty jsou i na dalších místech v obci. Dostatek vody se snažilo zajistit také vedení Zdib. Přibližuje nezávislá starostka Eva Slavíková, která kandiduje v komunálních volbách.
6: Okamžitě, jak jsme se to dozvěděli, tak jsme aktivizovali naše pracovníky úřadu, dobrovolníky, nakoupili jsme zásoby. Bohužel v okolí už byly téměř vyprodané, takže jsme tady v místní prodejně na Zdibsku požádali o navýšení kapacit.
2: Balenou vodu začali dobrovolníci a pracovníci radnice rozvážet seniorům a lidem, kteří si pro ně sami nemůžou dojít do obchodů.
6: Samozřejmě tím, že ten plošný zásah toho území je poměrně velký, tak těch cistern nebylo v tom okamžitém momentě možná úplný dostatek, ale situace je řešitelná. Jsme tady v lokalitě, kde se dá snadno koupit voda. O starší osoby, jak jsem zmiňovala, se staráme.
2: Výpadek zasáhl dalších 11 obcí v okolí, například Klíčany, Postřižín, Hřeš nebo Klecany. Důvod kontaminace je zatím neznámý. Podle ředitele středočeských vodáren Jakuba Hanzla nemohlo jít o běžné provozní záležitosti.
7: Vzhledem k tomu, že ten výskyt toho olova byl natolik významný, tak jsme samozřejmě podali trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení, protože v tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
2: Technici potrubí proplachují a snaží se z něj odstranit zbytky kontaminované vody. Podle optimistických odhadů by dodávky pitné vody mohly obnovit do několika dní. Ze Zdib u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Věra Špinarová a její písnička Já se sázím. Už za pár minut začne na Českém rozhlase Střední Čechy čtvrtý díl našeho předvolebního vysílání. Tentokrát vám představíme kandidující strany, sdružení a hnutí z Černošic. To všechno za chvíli, ještě předtím skupina Lighthouse Family.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kučera. 9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Připravili jsme pro vás speciální vysílání.

0: Od roku 1862 tudy vede železnice, která propojuje hlavní město s Berounem a Plzní. Díky tomu se tam začalo stavět hodně vil nebo chat. Ve městě dnes žije zhruba 7700 lidí a na počet obyvatel tak jsou až čtvrtým největším městem v okresu Praha Západ, ve kterém najdeme například Jesenici, Hostivici nebo Roztoky. Černošice jsou ale jediným městem s rozšířenou působností v okrese a jejich úřad tak například vydává občanské průkazy a doklady, vede registr vozidel nebo funguje jako živnostenský úřad. Zajímavostí je, že část úředníků sídlí v Černošicích a část v Praze.
1: Co muselo město řešit v posledních 4 letech?
0: Jedno z témat souvisí právě s Černošickým úřadem. Ten je totiž v současnosti v Praze v Podskalské ulici v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Černošice se loni zavázaly, že do roku 2030 úřad přestěhují na území města. Současná vláda ale letos rozhodla, že Černošicím neposkytne slibovaných zhruba 221 milionů korun a město nemá dostatek vlastních financí, aby novou budovu postavilo. Dalším velkým tématem je také zmiňovaná železnice, která dnes kapacitně nestačí pro osobní ani nákladní dopravu. Mezi Prahou a Berounem by měl vzniknout železniční tunel, který má být dlouhý asi 25 kilometrů. Využívat by ho měly dálkové spoje. Na trať přes Černošice by se tak mělo vejít více regionálních vlaků.
1: Kdo vlastně město v současnosti vede?
0: Jsou to Věci černošické a starostou je Filip Kořínek, který letos nekandiduje. Sdružení tam vládl s koalicí TOP 09.
1: A kdo tedy kandiduje?
0: Do voleb se přihlásilo 5 subjektů. Jedná se například o uskupení Trojlístek, které vede současný zastupitel a odborný rada Marek Jeřicha. O hlasy voličů se bude ucházet také Občanská demokratická strana a její lídr Michal Strejček, který je v důchodu. Uspět chce znovu i sdružení nezávislých kandidátů Věci černošické, které vede právnička Sabina Bavšenkov. A do rady města se jistě bude chtít vrátit i TOP 09 a nezávislí kandidáti v čele s podnikatelem Františkem Čejkou. A kandidátní listinu podalo i uskupení Futurista s podporou Pirátů, které si jako jedničku vybralo učitelku a lektorku Petru Stejskalovou.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte speciální pořad k říjnovým komunálním volbám. Už za chvíli si řekneme trochu více o názorech jednotlivých stran na vybraná témata. Budeme například mluvit o stavbě bytů a dopravě.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se s redaktorem Josefem Benedou věnujeme komunálním volbám a kandidujícím stranám v Černošicích. Jejich lídrům jsme poslali tři otázky na zajímavá témata současného, ale i dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. Josefe, na co jsme se kandidátů ptali v první otázce?
2: Na začátek jsme zjišťovali, jaké plány mají jednotlivá uskupení ohledně rozvoje a případně i další výstavby ve městě. Oblast kolem Prahy je místem, kam se stěhuje velké množství lidí. Ptali jsme se proto, jak by si nové vedení představovalo další rozšiřování města.
1: Jak jednotlivé strany odpovídaly?
2: Například podle uskupení Trojlístek musí nová výstavba respektovat charakter města a kapacitu jeho služeb. Zaměřit se chce mimo jiné na kultivaci prostoru podél krajské silnice a na veřejná prostranství, třeba ulice, sportoviště, břehy Berounky nebo parky. Futurista s podporou Pirátů slibuje, že zřídí pozici městského urbanisty, který bude řešit podobu veřejného prostoru i případnou novou výstavbu. Rozvoj Černošic podle uskupení musí především zvyšovat kvalitu života lidí, kteří tu žijí.
1: Jsou některé strany spíše proti rozšiřování území města?
2: Můžeme to říci například o TOP 09, která v odpovědi zdůraznila, že v okrajové oblasti města jsou proti rozšiřování zastavitelných ploch chráněná referendem. Město by podle strany mělo napomáhat rozvoji svých centrálních částí a nedovolných luk a polí. S tím souhlasí i Věci černošické, podle kterých jediná část města, kde se očekává významnější rozvoj, je kolem Radotínské ulice na příjezdu od Prahy. Má tam vzniknout například krajské gymnázium, nová soukromá škola nebo městské komunitní centrum. A povolovat další plošnou výstavbu rodinných domů nad rámec platného územního plánu nechce ani ODS. Zaměřit se chce na rekonstrukci základní školy v Komenského ulici, modernizaci základní školy v Mokropsech nebo vybudování městských bytů a občanské vybavenosti v lokalitě bývalého mokropeského statku.
1: Tak takové je shrnutí odpovědí všech pěti stran a hnutí na otázku, jak by se měly Černošice dál rozvíjet. Kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy a už za pár minut si představíme další téma.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, který vás provází Pavel Kučera. S redaktorem Josefem Benedou dnes mluvíme o Černošicích. Probrali jsme názory lídrů jednotlivých subjektů na výstavbu nových bytů a rozvoj města. S tím ale souvisí i doprava.
2: Přesně tak. V další otázce jsme se kandidátů ptali, jak chtějí řešit rostoucí dopravu mezi městem a metropolí. Pro řidiče aut je tímto spojením silnice 2/115, která vede do pražského Radotína a na druhé straně do Dobřichovic a Řevnic. Kromě toho můžou lidé také najet na nedalekou dálnici D4 a odtud třeba na Pražský okruh. Oblíbená je také železniční doprava. Trať z Berouna do Prahy ale potřebuje modernizaci, jak už jsme zmiňovali v úvodu. S tím souvisí také parkování u nádraží a lidé můžou využívat také autobusy.
1: Pojďme tedy nyní nastínit, jaké názory a plány na dopravu lídři kandidátek mají.
2: Všechny strany a hnutí se shodly na tom, že v případě zvolení se zaměří na rekonstrukci železnice. V rámci prací by se měl změnit také tamní železniční přejezd, kde se často tvoří kolony. Místo něj by měl vzniknout silniční podjezd, který prosazuje například TOP 09 a nezávislí kandidáti. Kromě toho chce strana také podpořit výstavbu bezpečných uložišť kol a rozšířit parkování u Mokropeského nádraží. To podporují i Věci černošické. Železniční trať do Prahy by podle nich měla sloužit především pro příměstskou osobní dopravu a budou prosazovat, aby vlaky v budoucnu jezdily každých 10 minut v obou směrech.
1: A co strany a hnutí prosazují například ohledně autobusové dopravy?
2: Například Občanská demokratická strana chce namísto rozšiřování parkovišť spíše posílit městskou dopravu, aby lidé mohli nechat auta doma a k vlaku se dopravili například elektrobusem. Trojlístek chce usilovat o kratší a spolehlivější intervaly autobusů, lepší víkendové spojení a bezpečné pěší a cyklistické trasy. Uskupení Futurista s podporou Pirátů zdůraznilo, že chce především koordinovat náhradní autobusovou dopravu a dopravní opatření mezi Černošicemi, sousedními obcemi a správou železnic v době rekonstrukce železnice.
1: Černošice čekají jako téměř všechny obce a města komunální volby. Zatím jsme probrali rozvoj ve městě a dopravu. Už za chvíli se na Českém rozhlase Střední Čechy podíváme, jak chtějí kandidáti bojovat s klimatickou změnou.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: 9. a 10. října se ve městech a obcích uskuteční komunální volby. Ve speciálním pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy vám proto každý všední den po 17:30 večer přinášíme sérii speciálních předvolebních pořadů. Dnes s redaktorem Josefem Benedou mluvíme o Černošicích. Na závěr jsme se stran a hnutí ptali, jak hodlají řešit dopady klimatické změny.
2: Ano, jistě si všichni posluchači hned vybaví letošní velmi horké léto. Česko má za sebou podle Českého hydrometeorologického ústavu druhé nejteplejší léto za 65 let měření. Ptali jsme se proto lídrů stran a hnutí na to, jestli připravují nějaké projekty na zmírnění dopadů klimatické změny, se kterým souvisí také třeba přívalové deště nebo povodně.
1: A jak tedy strany budou reagovat na ty stále častější výkyvy počasí?
2: Třeba ODS plánuje budovat protipovodňová opatření a chce zajistit retenci vody v krajině pomocí vsakovacích pásů. Zároveň chce bojovat s vysokými teplotami a suchem pomocí zelené městské krajiny. Podobně to vnímá také TOP 09, která chce udělat komplexní studii koloběhu vody ve městě, ze které vyplynou další opatření. Trojlístek zase slibuje, že bude chránit zdravé vzrostlé stromy a vysazovat nové. Stín, voda a zeleň mají podle uskupení být běžnou součástí rekonstrukcí ulic, škol i veřejných prostranství.
1: Jaké plány mají ostatní strany a hnutí?
2: Například Věci černošické chtějí zvýšit energetickou soběstačnost města a zároveň snižovat náklady a emise díky vybudování fotovoltaických elektráren na 6 městských budovách. Podobně jako ODS budou prosazovat vsakovací pásy a retenční nádrže, které zvýší ochranu proti přívalovým dešťům a zadrží vodu v krajině. Uskupení Futurista hodlá v ulicích a na náměstích systematicky umisťovat nová pítka, mlžítka a stínící prvky. Ve spolupráci s lesníky a zemědělci chce v okolních lesích a polích budovat poldry, malé hrády a tůně, které vodu udrží tam, kde je potřeba.
1: Tak to byl opět výběr z odpovědí jednotlivých subjektů, kompletní odpovědi nejen na otázku klimatu, ale i na téma rozvoje města a dopravy najdete na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. Ke komunálním volbám v Černošicích je to pro dnešek vše. Mluvili jsme o nich s redaktorem Josefem Benedou, kterému děkuji.
2: Já také děkuji.
1: V úterý nás po 17:30 večer čeká největší město Středočeského kraje. Budeme se věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením v Kladně. Loučí se prozatím Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Mezi Pražským povstáním a Chodovem od zítřka nepojede metro. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 tisíc korun. Ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
2: Ve Staré Boleslavi dnes začali stánkaři nabízet své zboží a první zájemce svezou také kolotoče. Začíná tím program Národní svatováclavské pouti. O víkendu bude akce pokračovat dalšími kulturními akcemi a koncerty. V neděli v 19 hodin přijede do města relikvie svatého Václava. Hlavní poutní mši pak v pondělí od 10 hodin odslouží pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Říká Žaneta Bohorod-Čanerová z infocentra Staré Boleslavy.
4: O víkendu bude 9 hudebních vystoupení, například AG Flag nebo kapela Jamaron, a v pondělí bude vedle duchovního a dalšího programu otevřená i děkanská zahrada u baziliky svatého Václava, která je běžně veřejnosti nepřístupná.
2: Zítra začne v pražském metru výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi stanicemi Pražské povstání a Chodov. Omezení se týká také stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí původní dřevěné pražce vyměnit za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: V úseku Chodov-Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
0: Počasí.
2: Počátku noci bude většinou polojasno, v druhé polovině se vyjasní a zejména na severu kraje se budou vyskytovat mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 3 stupně Celsia. A počasí na zítra, jasno nebo skoro jasno, po ránu hlavně na severu se nám budou držet mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony a ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony za sjezdem na Vršovice, ta pokračuje až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. A v Patočkově se dojíždí před Blankou, zdržíte se na víc než půl hodiny. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Hezký večer.
0: Středočeský večer.
6: No a co vám nabídneme v následující hodině, kromě skvělých písniček, tak třeba prozradíme, že na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat. Nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Také se dozvíte více o tom a také si povíme, že letošní léto se zapsalo do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, tedy skoro 42 stupňů Celsia. No a samozřejmě i dnes vás pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: A tohle se byla skupina Village People, jejich písnička v YMCA. No, 18 hodin a 15 minut, to je informace o čase především pro vás, kteří se s nastávajícím pátečním večerem třeba právě teď už někam chystáte, a pokud zůstáváte, tak zbystřete. Letošní léto se zapsalo do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku. Skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než obvykle v tuto dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti, a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahublo i jahody na její vlastní zahrádce. Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Středočeský večer.

0: Jasno, vážně, rally poslední.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: tohle to byla samozřejmě, jak jste určitě všichni poznali, Lucie Bílá a její SMS. No a jedeme na výlet. Na Fajtův kopec nad Velkým Mezříčím lidé už léta jezdí lyžovat. No a nově tam také vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida a nebo zeď vzdechu. No a my jsme se za tímto Cimrmaniakem taky vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Mezeříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat a nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině, tady jsou vidět už kotvy, vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co. A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši a tady je náš první dobrý kolega, den. Magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
5: A tak asi začneme, ne kluci? Nebo já...
6: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
7: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Mezeříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechická abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Michal Hrůza a písnička jménem Zakázané uvolnění. I dnes v pátek 25. září pro vás máme připraveny pro vaši inspiraci naše tipy, takže pokud nevíte stále ještě, co s přicházejícím večerem, tak zbystřete a nechte se inspirovat.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat?

0: Jak voní podzim na české vsi? V kouřimském skanzenu třeba pečenými bramborami a čerstvě zpracovaným zelím. Od 10 do 17 hodin vás tu čeká program věnovaný tradičnímu životu na venkově. Budete moct ochutnat staré odrůdy ovoce z místního sadu a dozvíte se taky, jak se v minulosti vážilo a měřilo. Připravena je ukázka kramplování vlny, zábavné i poučné čtení našich předků a děti si můžou třeba vyrobit papírového draka. Když se zamiluje laboratorní potkan, může z toho být pořádná šlamastika. Přesvědčí se o tom Eda, jeden z hrdinů oblíbených krysáků, který se tentokrát vydává hledat pomoc u poněkud potrhlé housenky Anežky, psycholožky. Do jeho milostných trampot se navíc zaplete kocour Bruno, sisel Oscar a taky kamarád Hubert v převleku. Pohádku Krysáci a zamilovaný Eda uvede v sobotu od 15 hodin Městské divadlo v Mnichově Hradišti. Děti tak čeká příběh plný dobrodružství, humoru a zvířecích hrdinů. Vzácné zlaté šperky z doby stěhování národů si můžete naposledy prohlédnout v muzeu v Novém Strašecí. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví tam o víkendu končí výstava Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Poslední komentované prohlídky se uskuteční v sobotu od 10 a v neděli od 14 hodin. Jejich součástí bude mimořádné vystavení originálů zlatých královských šperků zemšece z druhé poloviny 5. století. Návštěvníci se navíc setkají s nálezci tohoto unikátního souboru. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Skupina Činasky a písnička Kapradí. Činasky dohrály, 19. hodina klepe na dveře, no a to znamená, že ode mě pro vás pro dnešní večer páteční je to úplně všechno. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, ale vlastně ne na dlouho, protože s vámi především nespavci se budu těšit na slyšenou úderem 23. hodiny a to před námi bude celá noční, víkendová, pátečně sobotní noční linka. Do té doby samozřejmě na slyšenou, hezký poslech všech našich dalších pořadů a budu se brzy těšit.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zdravotní obtíže po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Desítky dětí skončily v nemocnici. Obchody v pondělí neotevřou. Stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
2: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 800 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
2: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
4: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
2: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Kladně skončily opravy náměstí Svobody. Zhruba po roce je tak náměstí opět přístupné veřejnosti. Nově tam jsou například dlažba, místa k sezení, vodní prvky nebo kryté autobusové zastávky. Magistrát za opravy zaplatil 110 milionů korun, říká mluvčí Kladna Kateřina Přibylová.
5: Více než třetinu nákladů město získá z evropské dotace. Značná část nákladů šla do podzemí na systém zadržování a využívání dešťových vod. Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství.
0: Pondělí musí větší obchody zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách s plochou větší než 200 metrů čtverečních. Omezení se týká většiny supermarketů, drogérií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy komplikuje zákaz zákazníkům život.
6: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno, neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, jasno nebo skoro jasno a po ránu hlavně na severu se budou tvořit mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony a ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. Na jižní spojce se jede pomaleji za sjezdem na Záběhlice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Dobřížské, zdržení asi na 15 minut. A před Blankou se sune fronta v Holešovičkách od Bulovky. To byly zprávy. Opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

jako laň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Show, dass die Trompeten hell und von Eddie die Pistole.
1: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
2: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
1: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
5: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
6: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
5: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
5: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
8: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
9: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
3: Počasí.
4: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
10: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím. Tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení, tlumící, ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená,

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní, co?
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně

0: víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
1: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle to byly nakonfigurovány?
0: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
1: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
2: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý i pravý. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
0: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kdy by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
3: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konstlířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás. V České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní, Poldi Hütte, Poldina huť, to jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovaly hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Nardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huť

trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina Huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Co pak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde více méně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Walkerových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma vošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mejlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se ty tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký muchlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té muchulapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lech, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl ano dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone.

0: patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Ronder ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 dní, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
1: Jaká jiná možnost jim zbývala?
0: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
1: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
0: Rád si je vyposlechnu.
1: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
0: Výborně, Vocne. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
1: Jaký kas to je, Holmesi?
0: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
1: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarované

0: ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka, a máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu, třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mhm, takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se, oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme, no měli jsme si, máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tato nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschle.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

našim skalom. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat poslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Je to taková jedna z posledních oslav byly 60. narozeniny mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery, a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že by
0: jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné okamžiky. A
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. Mm-hmm. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí. A prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Tady byli tak všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:55, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi, ano, činníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už to máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to tak u těch kulatin, jo, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většina, jo? To doma, to není to.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě,
0: no,
1: ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no, vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje a bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráchej v Austrálii to nic, Cilenka sestřička ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastná nejmladší ten taky nic nepořádal. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina.
0: Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály 10 let a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už vyjo, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bio přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štenglujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. Je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny?
1: No,
0: Co to bude? Svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, ano, ano.
1: Ale já věcu lakome, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, není tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik
1: no,
0: stát.
1: No, no, no.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, tak, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, tak to má být. A moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava. No.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mhm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala Prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla to. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano, ano.
1: Tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak
1: ano.
0: U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou říjnu, pak zase v listopadu narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od Synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzí?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne kolem 12. hodiny, protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný do ty řeziny u Marie Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano, ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně tři neteře a synovce, já s nima spunktuju, že segře necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni. A to já jako udělám, protože já jsem ta hlavní mluvčí jako. A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a tě nálada dobrá, moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bratrské duo Damien, Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak to ráda, že jsem se dovolala vlastičku. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši přišli, jako přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce. Takže byli roztrouseni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina. Tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny.
0: Ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouká nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak
1: a
0: jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, dnešní aby to s vámi oslavili.
1: Dnešní doba je taková, že
0: jo,
1: nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapí.

0: proprio sim,
1: no,
0: dei morti,
1: no,
0: a sera, že mi tady udělali sice v restauraci,
1: uh-huh,
0: ale nádherné osmdesátiny.
1: No vidíte nádherné.
0: To. Uh-huh. Za to ještě teď děkuji.
1: Jo.
0: Jestli mě Honzik slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo. Jinak teda... A říkám akorát věkno a děti, které se mě rozprosili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslabení.
1: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
0: Popřejeme a já když jsem jezdila do Karlovy, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonika, kapela byla.
1: No tak, tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
0: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
1: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
0: jo, děkuju,
1: hodně důvodů
0: děkuju,
1: k radosti, děkuju, ať se děti taky objeví a zastaví
0: děkuji.
1: Se. Jo.
0: To
1: vám
0: špatně, no, nedá se nic dělat.
1: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, tam že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, to, že nemůže. No a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší ten nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo, nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No a jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty no, nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si uděláte teda, spolu takový posazení, ne, no, alespoň se sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili, tenkrát v Lázní, prostě za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás takže, myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že
1: no,
0: se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No, normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Uděláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo... Tak jsou zase ty mažence se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce, co se mi zase nelíbí,
0: nějak jo. Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky jara.
1: To se na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. takže takhle no.
0: Tak Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich no, představ samozřejmě.
1: Ano, no, vy a taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No, no, no.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, datem už 26. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději? A budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji.
0: To je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a si Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň hezky říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené právě s tímto svátkem.
1: Ano, a myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to, jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoc, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v péči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá. Prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslo.
1: Ale
0: oslov.
1: Posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. No, i když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní. Jsem
1: dělala valeště, frgále a mále mi i plechy smědly.
0: No jo, no tak to jsou takové, takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No, krásně proto... budu.
0: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami.
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio.
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: no.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky, anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: No, když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké ano, přátelé ano. A společně si to užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: taky,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte
1: takže,
0: takto.
1: Tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je, no to každý, ať si vybere a oslaví, co, no, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš řízky, jo, nebo... takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... taky. Vlastně, když to mám popovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželo, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně,
1: i s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju. Ráda se vás slyšela.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč,

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín, no a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásnou písničku.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, kteří jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť. Tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Uh-huh.
1: Ja? Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchádové.
0: Jo, a tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobrý ty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, ne? ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. Já tak to se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, když si to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádher, no, nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky, no, na tu oslavu.
1: Počasí hlavně. Víte,
0: a počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot, no, a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: No, my je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: No? Ano, ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. Mm-hmm. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám.
0: Mm-hmm.
1: No tak a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale mm-hmm. zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na jaký to víno a limonáda a podobně.
0: Mm-hmm. To, co máme všichni rádi, tak. Že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A co je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od někoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu.
0: Mm-hmm.
1: Mamka jednou za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21,
0: mm-hmm.
1: tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok.
0: Mm-hmm.
1: A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě chovala. Víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No, a co vám to připomíná?
1: Se mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký.
0: Mm-hmm.

0: Donc jag så tänkte. Några kamrat, jo. On šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jakože aby něco bylo.
1: Jo, náhradu.
0: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tebě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
1: No jo.
0: No a,
1: no a jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo, jak jste si
0: no,
1: to
0: užili? No my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si to tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
1: Mm-hmm, no je, je.
0: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno teda linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympatiačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympatiačka. Dobře. Skrnova taky.
1: Dobře.
0: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
1: Tak Roberte, no, moc vám děkuju za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
0: Vážím, že jste mě vzal.
1: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
0: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
1: Mm-hmm.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem, počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější a to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky pátečně sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

se mi ne zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád. Takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale ty jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
7: Tak já už napoju.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi tohle přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
9: Jenže má ti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
8: A co ti mám, má ti co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
9: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko! No.
6: Zrovna tady no. Stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
6: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček?
8: No a dál.
6: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
6: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
6: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
8: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
9: No ale já musím
8: patit s tím. No ale já, odsaď se mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
9: No, o čem?
8: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
9: Nějakej mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
9: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
9: No, tak co s ním má být?
8: No, já ho neznám, znáš ho ty?
9: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
10: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
11: A máma?
10: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
11: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
10: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
11: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
10: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
11: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
12: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
11: No proč pak?
12: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
11: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
12: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
11: No výborně. Poslední.
12: To si vezmi sváteční šaty.
11: Za prvé.
12: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
11: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
11: Už seš doma? Tak co škola?
10: Normálně. A ty?
11: A byly už nějaký známky?
10: Ne. A ty?
11: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
10: Jo, měli.
11: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
13: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
11: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
13: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
11: Hm, správně. Jak?
13: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
11: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
13: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
11: No, vidíš, tady u té třívé žádný znamínko není.
13: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
11: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
13: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
11: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
13: Ty mě.
11: Proto? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
10: Už bych šel.
14: No jo, máme nejvyšší čas.
13: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
14: Ano.
11: Vy taky někam jdete.
14: Jdeme na rodičovské sdružení.
11: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
14: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
11: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
13: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
11: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Jseš ty nějaký rodič?
13: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
15: Jiří, vy jste studoval, že?
16: Ano, i tak se to dá nazvat.
15: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
16: Ano.
15: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
16: Ano.
15: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
16: Ano.
15: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
16: No snad.
15: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
16: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
15: To jsme si všimli.
16: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
17: Český rozhlas Střední Čechy,
0: Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatní si dohovoříme, zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televize nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
4: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
8: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
8: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
8: Aha. Čtete si?
11: Jo.
8: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
8: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
8: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
8: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
8: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
8: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
12: Jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
12: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu?
12: Co? Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
12: No a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
12: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
12: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
11: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
13: Halo.
12: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
11: Tak ne.
12: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
12: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
12: No, a co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
12: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, ne, nekňuruj, pojď sem, pej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Když jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí,
4: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
7: A nejeď, nebo ti napasej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
10: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrál se.
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
10: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Je, já mám radost. Je, já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi.

0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí být?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo?

0: No v podstatě, až se dostaneš podle vejšku měru na, na vejšku, kde se odvírá, no tak, tak za to vezmeš. Jo? Tadyhle je taková červená klika.
1: Kde?
0: Tady, v těchto místech.
1: Aha.
0: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
1: A když se koukneš a nic?
0: A koukám a nic, jo.
1: No.
0: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady, tady v těchto místech.
1: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
0: Jako záložák?
1: Záložák, no.
0: No tak se podíváš na vejškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
1: no.
0: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli. Nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.